Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Are you coming in or what?
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon, nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku

0: Partysud Morava si jednoduše odvezeš za autem. Nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
2: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
1: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
3: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
4: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
7: Brain Market CZ. Myslíme zdravě.
0: Brain Market

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Fresh Radio. Fresh Radio.
1: Buď fresh v Ostravě. 886 a 103.6 FM.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh. Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
1: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
2: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
5: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
6: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Jú, dobré ráno, vy jste mi taky strašně chyběli. A Moni, i ty jsi mi chyběla.
1: No to je krásná hnedka zpráva po ránu.
0: No, já vím,
1: dobré. Nějaký přeněžení dnes dneska.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: Tak já buďte v klidu, už to bude jenom lepší, ten včerejšek jakoby nebyl, smažme ho dneska, sice to bude podobné, no tak to počasí, že jo, to bylo takové jako, no nebylo to
1: že
0: úplně
1: dneska bude lepší, jo,
0: srpnové.
1: Já bych ani neřekla, Honzi.
0: No, bude to malinko lepší, jo, ale důležité je říct, že už se jako blíží zase takové to jako správné léto české, bych řekl.
1: Dneska. A kdy?
0: Dneska v maximech 21 až 22, bude oblačno, počítejte opět s lokálními bouřkami a zítra už to opět začne, v maximech zítra 26 až 28 a v pátek dokonce naměříme 30.
2: Fresh
3: zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: Ve Slezské Ostravě provedli strážníci preventivní akci. Reagovali na četné stížnosti obyvatel. Městská policie se zaměřila na část Muglinova, odkud přicházejí opakované stížnosti na hluk, rušení nočního klidu i kriminalitu. Podobné akce chce vedení Slezsko-ostravské radnice opakovat častěji a má připraveny i další preventivní programy, aby se bezpečnost v této oblasti zvýšila. Připomínáme, mění se železniční podjezd v Ostravě Přívoze, nazývaný tak jako Míší díra, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Pro běžnou dopravu je od druhé poloviny června zcela uzavřený. Na semafory projíždějí pouze autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému. Rodačka z Dětmarovy, Celinda Górecká, patří mezi vietnamských médií k výrazným účastnicím Miss World 2026. Postoupila mezi 60 nejlepších v disciplíně top model a připouští, že by si 5. září mohla ve Vietnamu dojít teoreticky až pro světovou korunku. Tak držme pěsti. Čeští hasiči sklidili velký úspěch na domácím mistrovství Evropy v požárním sportu. V Ostravě muži obhájili loňské prvenství. Ženská reprezentace skončila celkově druhá. Muži za sebou nechali stříbrné Slováky a bronzové Bulhary.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Na cestách aktuálně klid, nebourá se, ani to nikde vyloženě ještě nestojí, tak děkujeme za ty dary, jezděte opatrně i nadále. V případě, že byste pro nás měli další aktuální informace o tom, jak to vypadá na silnicích metropoly, dejte vědět 77337136 a prosím vás, doplňte aktualizaci, jak to vypadá na úrovni Poruba Vozovna v Ostravě Porubě, kde včera na té hlavní křižovatce nefungovaly semafory. Prosím, dejte vědět, jestli je to průjezdné, jestli je to v pohodě, nebo jestli stále ještě tu křižovatku řídí policie České republiky. Děkujeme!
2: Doprava?
3: Doprava!
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
7: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: mohl to být dneska docela pěkný den, mohl.
1: Jako,
0: ale
1: nebude. A proč?
0: No, protože jdu k doktorovi.
1: Dobře, ale ty jdeš ke kožnímu, kdyby se šel, no, nevím, k zubaři, nebo kdyby se šel na kolonoskopii, tak chápu tvoje obavy, ale...
0: A kdo chodí rád ke kožnímu?
1: Já jako? Třeba.
0: No a s čím chodíš ke kožnímu?
1: No jednou, jako fakt nechodím často,
0: no, a s čím,
1: jo,
0: čím
1: ale
0: chodíš?
1: Já chodím ráda i k zubaři.
0: Tak
1: s čím?
0: No paradoxně, zubař mi teda taky nevadí
1: fakt,
0: úplně.
1: Jo, jako mi nevadí asi žádný lékař, ale proč ty se bojíš toho kožního? Co ti bude hledat? Anomálii? Nějakou?
0: No,
1: kde?
0: No tu, ale to já mám, ty už mi našel. Víš, že to tak 3 roky zpátky, já mu říkám tady, pane doktore, podívejte se, co to mám tady pod tím levým prsem? Jak to, aha, víš? A on říká, to je neuvěřitelné. To jsem teda už nějaký rok neviděl. To je 3. bradavka.
1: A když ji zmáčkneš, tak se ti otevře služební vchod do říše skřítku. Víme, ano.
0: A já říkám, fuj, to je nechutné. No mám 3 bradavky, no.
1: A na co je používáš, třeba?
0: Ty, tak ty 2 standardní mám jakoby pro případ, že bych se třeba rozhodl mít piercing někdy.
1: Aha, a ta 3. poslední?
0: A tu 3. mám jako záložní, kdybych si nějak jako rozbil tím piercingem, jo, tak mám ještě aspoň tu 1.
1: No a má to nějaký, já nevím, třeba extra vliv, protože to je jako erotogenní místo, že jo?
0: Erotogenní, no.
1: Takže má to jako vliv na tvůj intimní život.
0: Ne,
1: že
0: to
1: by...
0: si nemyslím. No já ne. Teda jako jenom jedné partnerce takhle jsem to přiznal, že ji mám.
1: No počkej, ale tak oni tě snad musí vidět, ty holky, ne, tvoje.
0: Ony, viděla jsi někdy bez trička?
1: Jo, to není vidět.
0: No, není, aha, vidět, no, já to maskuji.
1: Tak proto neutekli.
0: Já to maskuji, takže já jsem to přiznal pouze jedné partnerce.
1: A?
0: No, řekla, že je to roztomilé, ne? Teda jako si nemyslím. Na
1: moment,
0: druhou
1: stop,
0: stranu, kdyby...
1: Stop, no. S tou partnerkou jste stále?
0: No.
1: Jo?
0: Zatím jo.
1: No tak vidíš, tak není to asi nic proti ničemu.
0: Ne, určitě, ale já bych chtěl říct, že... No. U chlapů teda nevím, ale u žen to podle mě má jako rozhodně přidanou hodnotu.
1: Jo, jako...
0: Protože teď si vem, že se ti narodí 2 dvojčata třeba, jo? Tak, anebo, co 2 dvojčata?
1: Jako,
0: trojčata.
1: To rozeznáš podle
0: narodí
1: toho.
0: Se ti 3 dvojčata, tak každý má svoji bradavku.
1: No ne, já
0: a můžeš
1: na
0: jednou,
1: myslela...
0: A můžeš na jednou kojit.
1: Ty... Jo, ale ty, kdyby to byla žena, takhle. Jo?
0: No, jasně, kdyby to byla žena,
1: to jsem,
0: říkám.
1: To jsem třeba nepochopil, já jsem myslela, že je to super znamení, že kdybys měl doma 2 dvojčata nebo 3 dvojčata a
0: ne,
1: nevěděl
0: ne.
1: bys, které je které, no tak podle 3. bradavky poznáš, tady máme frantu.
0: Ne, myslela jsem to tak, že jako v případě, že by 3 bradavky měla žena, samozřejmě.
1: Tady je vidět, že v životě nekojil, no.
0: No ne, já ne, no.
1: Tak to bys tu bradavku musel mít, jako chápeš, nějakém trojúhelníku, takže pravou, levou.
0: No já jí mám
1: a kolem popíka 3, aby ty děti se byly.
0: Já jí tak jako víceméně mám, ale
1: tak kde jí máš teda tu bradavku?
0: Tak to jako zhruba.
1: No to je břicho. Tak to není bradavka.
0: Tu mám bradavku.
1: Jako u žebra.
0: No tak tady zhruba, no. Tu.
1: Dobře, takže aha.
0: Tady,
1: takže
0: tady, asi tady takhle.
1: Pod žebry.
0: Tu někde, no.
1: No dobře, a to se ještě považuje jako bradavka.
0: No řekl, že to je 3. bradavka, takže jo, je to 3. bradavka. Jinak teda já tam nechodím jako s bradavkama, jo, ke svému kožnímu, já chodím na kontrolu se znamenkem.
1: Výborně, takže my tady vlastně 3 minuty kecáme úplně zbytečně. Aha,
0: tak muziko, hrej! Držte mi palce, prosím, jo, děkuju.

0: všem, kteří právě teď už dostali z hlavy tu Perníkovu třetí bradavku. A můžeme se bavit o něčem jiném. Co bys tam chtěl za obrázek místo toho? Počkej.
1: Místo třetí bradavky?
0: Jo, já bych si třeba představovala krásné sportovní...
1: Tělo?
0: Jo, no, tak prosím, třeba tak jako to, pevné tak, ženské tělo.
1: A to je super, že pořád můžeme zůstat u mě, víš, jako to je perfektní. Je perfektní. To je krásné téma takhle po ránu.
0: My jenom super. Chceme připomenout, že stále můžete ještě prostřednictvím naší aplikace hrát s Fresh Radiem a taky právě s firmou Brain Market o takový, jako řekněme, voucher za tisícovku, který můžete využít na produkty, které mají. Akorát nám musíte napsat do té aplikace anebo zahlasovkou, které ty produkty byste si vybrali.
1: Ono jako příhodně můžete vybírat produkty podle toho, pokud se chystáte třeba na B7.
0: Třeba, jo, nebo už možná to už dávno máte asi, jo. Protože oni sestavili takový perfektní závodní balíček na ten zápas, na ten...
1: Na ten...
0: No, poraď mi to slovo,
1: událost,
0: co hledám.
1: Na to událost.
0: Promluvil sporták, jo. Takže mají to vychytané, tak jenom kdybyste se chtěli nechat inspirovat, koukněte, i tak se koukněte na stránky a napište nám, co byste si právě vybrali vy a proč.
1: No, jsme no, zvědaví.
0: Nějaké vitamíny, že?
1: Jsme zvědaví. Máme pro vás tisícovku, tak si myslím, že za tisícovku vyberete jako dost.
0: Jo, a máte ještě čas.
1: A máte ještě čas, to je
0: důležité. Vyhodnocovat budeme zítra tady s Honzíkem, anebo odpoledne v rychlé rotě. Jo, dvakrát.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Kde?
4: Tamhle.
3: Ten má ale klapy.
5: Je, tam je dinosauří mláďácko.
4: Mimino stegosaura.
3: On chodí.
6: On je živý.
5: Hoši, velké řeště s průlízkami.
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
7: A dívejte, tam je ten velký.
8: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
10: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
11: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
12: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu, třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
13: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová.

0: To jsou děti těšící se do lavic. Úterý, 1. září. Já.
1: To jsem na ně zvědav teda. Jako.
0: Já taky. No, ještě zpátky k dospělákům. Vy, my, co máme datovou schránku, tak jenom, že se mění adresa, jo? Tak ať s tím počítáte všichni.
1: Já jsem to jako zaznamenal, tady tyhle
0: věci.
1: Aby
0: ne, oni psali. V červnu i v červenci posílali jako upozornění, aby se ti nestalo, že se prostě nedostaneš potom.
1: A co to znamená teda vlastně jako pro mě, že se mění adresa?
0: Přihlašovat se budeš od
1: já se přiznám, já jsem si to asi nečetl.
0: Tak si to přečti, ale protože ono se to vlastně udá 27. to je zítra.
1: Aha.
0: Mezi 20. a 21. hodinou vypnou tu starou stránku a všechno se to bude odehrávat už na té nové.
1: Aha.
0: Takže jestli ty budeš v té chvíli přihlášený v datovce,
1: no,
0: jako v té staré, tak oni ti to odhlásí a budeš muset ty údaje zadávat znova, ale pokud ty je nebudeš znát,
1: no,
0: tak si v háji. Chápeš?
1: No tak ale,
0: musíš zadávat ty údaje své znova. A jak tě znám, ty máš bez tak navedené hesla. To znamená, že ty si je nechceš pamatovat.
1: No. Na datovku ne.
0: Tam co mám, znamená ne? Jako, ne
1: tam
0: ne?
1: Mám navedené, tam mám heslo třeba T7Y zavináč.
0: No, to si můžeš ale taky změnit.
1: Dvojtečka, no.
0: No, pokud máš to původní, tak to někde v papírech ještě dohledáš, když jsi jako zřizoval tu datovku. Ale
1: ano.
0: Pokud jsi to třeba měnil na něco.
1: To myslím, že ne, no. To si myslím,
0: no, tak to
1: že
0: asi jako někde dohledáš, ale budeš muset ty údaje zadávat na tu novou znova. To
1: jasně,
0: znamená, že se
1: rozumím.
0: Automaticky nepřihlásíš jedním klikem, ale chtějí to po tobě zadat znovu.
1: Jasně. A teoreticky zeptám se jako hloupě, jo, nevím, jestli ty o tom víš víc než já, ale určitě ano.
0: Asi ne, co potřebuješ.
1: A identitou občana se přihlásím?
0: No pokud ji máš zřízenou, tak jo.
1: Mám.
0: No tak se přihlaš přes identitu občana.
1: No tak
0: asi,
1: hotovo,
0: jako, jo?
1: Tak výborně, Moni, děkuju.
0: To by jako mělo jít standardně tak, jak to šlo tam, akorát ta stránka bude nová.
1: Víš, to je super,
0: píšou?
1: že nemám já, jenom já stejný dotaz. Píše nám posluchač Ondra a ptá se, Moni, a když používám portál občana, přesto to nepůjde?
0: Ale jak já to mám vědět, Fečeko?
1: Prosím vás, tisková ručí Monika do doma.
0: Pro datovou schránku, nebo co?
1: Vypadá to, že jo, Moni.
0: No, já jenom vím, že mi psali, no. Psali mi v červnu, psali mi v červenci a ještě mi napíšou bez tak i v srpnu.
1: Že na tebe tak myslí, teda tomu nevěřím.

0: Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ.

0: Fresh Radio.
1: No, tak co? Tohle je Becky Hill. Co dáme dalšího? Cigala taky. Na co máte chuť?
2: Co vystihuje dnešní vaše ráno? To bychom klidně mohli zahrát, že jo?
1: No, divej ven. No. Co vystihuje dnešní ráno? Teď, na první dobrou. Jaká písnička tě okamžitě napadla? Jaký track?
2: Vohnout, vracím se domů nad ránem.
1: Počkej, to je skvělá. To
2: a tebe teď, co ty napadlo teď, pojď.
1: A mě lidovka, jako trapně.
2: Jaká?
1: No, prší, jako, ale ale kdybych si měla vybrat z nějakých tracků, které tady hraje Fresh Radio, tak já naopak bych si to chtěla vybombit, tak bych si dala třeba King Africa Bomba, jo, nebo...
2: Bomba!
1: Nebo, a nebo já bych si dala, počkej, takovou tu,
2: třeba
1: co...
2: Třeba Rain on Me by mohlo
1: no,
2: být,
1: no, to ne, to ne.
2: Proč? Lady Gaga, Ariana Grande, no já jsem věděl, že to je od
1: já těch. Já se nedokážu totiž ani vypavit, jak to zní tady ta.
2: Rain on me. Ne?
1: A tak pořád nevím.
2: Tak třeba někdo to bude chýmony, necháme se překvapit. Juboxy startují právě teď, pojďte na to, čekáme na vaše vzkazy.
0: Jubox, Fresh Radio. Pošli hlasovku. 77 337 136.
2: Chceš ukázku nebo něco?
1: Asi jo, já nad tím pak intenzivně normálně přemýšlím, jako, jestli to znám.
2: Jako ne? Vůbec nevíš? Tak poslouchej,
1: no,
2: tohle je ono.
1: Jo, no, tak ale on si uznáš, že melodicky.
2: No, počkej, ale ono to
1: tak
2: tam fakt je.
1: Vyhrénu, nebo
2: počkej,
1: to
2: bylo. Počkej, ono to přijde, no. Ta moje pasáž. Vydrž.

0: Ještě až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: No, super.
1: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
4: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
5: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Fresh Radio.
8: Reklama, která funguje! Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
9: All day, every day.
10: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 6.50. Jukebox je zde, hír. Repráky taky hír a hlasovka taky hír, ale...
1: Jukebox, Fresh Radio.
2: A ještě předtím vzkaz, který posílá Tomáš. Dobré ráno, dobré. Zahrajte pro mou milou Zaru Larsson. Máme ji rádi a nejvíc Lush Life. To je jako stará věc a poměrně dobrá, tak já ji mám nachystanou. Nicméně, jak pravíš, Moni, přišla teď před malou chvilkou i hlasová
0: ale
2: zpráva.
0: Bohužel o něco později. Pustíme, ale hrát budeme primárně to, o co jste si řekli jako první.
2: Ano, mně se ale nejvíc líbí, že vlastně je to člověk, který je na Vánoce stejně naladěný jako já. Moni, dej tomu tak 2 týdny ještě a je to tady.
0: Jako to nemusím.
2: Vánoce se blíží.
0: Bylo 24. srpna. Já jsem seděla s kamarádkou v Hrabůvce na zahrádce jedné restauraci. Nebo ano. A tak no, máš představu,
2: ano.
0: Že jsme tam jako sedávali, jsme si prosečko
2: ano.
0: V létě, že
2: ano, ano.
0: Bylo ještě teplo, sluníčko dopalovalo
2: uh-huh.
0: A do toho pán v rádiu zmiňoval, že za září, říjen, listovat, prosinec, 4 měsíce.
2: Kdo to byl?
0: Budou Vánoce.
2: Pastorek?
0: Ne, to nebyl pastorek.
2: No, tak dobře, tak pojďme. Hlasová zpráva, dobré ráno, kdo tam?
3: Ahoj, já bych se toho vůbec nebál a jak se tak teďka ochladilo, tak bych tam normálně pustil Wonderful Dream od Melanie, protože po obchodech se zbalí průpisky a obchodňáky to vytáhnou, takže jsme připraveni. Čau, Bartě, hezký den.
2: Rovnou Merry Christmas, no, everyone.
0: Tak jako my bychom se toho trošku báli, teda, nejsme tak odvážní, jak ty.
2: Tohle je ještě brzo, to se shodneme, Moni, určitě ano, ale my víme, že na tu Zaru Larsson brzo rozhodně není. Tak to můžeme. Tak Tomášovi posíláme. Zaru Larsson pro jeho milou, dobré ráno, toto jsou dnešní jukeboxy.
1: Jukebox Fresh Radio.

0: Kamonča a Honza, je 7 hodin a také zprávy.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: Aktuálně v Ostravě píšete 15 až 16 stupňů Celsia, a to denní maximum se zastaví někde mezi 21 až 23. Bude ale oblačno po celý den, ojediněle i dešťové srážky, tak s tím počítejte. A pokud se třeba dneska chystáte do hor, tak pozor, mám pro vás aktuální informace z Morávky u Frýdku Místku v Beskydech. Tam dneska v maximech naměříme pouze 20 stupňů Celsia a počítejte, že odpoledne 100% sprchne.
2: Tak krásné místo. To tě závidíme, že tam máš chatu.
0: No jo, a tak to jsem neřekl teď vůbec.
2: To říkám já.
0: Ale je tam nádherně, Morávka je opravdu krásná, tak si to užijte.
2: Je krásná.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: No a dopadlo to tak, že já vás vlastně taky beru do hor, ale do těch Mariánských, protože v Mariánských horách opraví kruhový objezd. Dopravní podnik Ostrava čeká mimořádná noční výluka. V noci ze středy na čtvrtek budou po náhradních trasách odklonem jezdit autobusové linky číslo 24, 37 a 39 a trolejbusové spoje 107 a 112. Zastávky Jiřího Trnky, Strma, Mariánskohorská, Koruní a Mariánské náměstí.
0: Konečná zastávka, vystupte prosím.
2: Nebudou po dobu výluky obsluhovány. Havířovské koupaliště zažívá velmi povedenou sezónu. Přestože počasí nebylo vždycky úplně ideální, tak areál už navštívili desítky tisíc lidí a v horkých dnech se míří i tisíce návštěvníků denně. Letošní sezónu na koupaliště plánují ukončit na začátku září. Záložník Kristian Frýdek už nebude pokračovat v dresu Baníku Ostrava. Klub se 27letým fotbalistem s tou dohodl na vzájemném ukončení smlouvy. Frýdek přišel do Baníku v létě 2025. A ještě máme zprávu z Baníku. Karel Pojezný mění působiště, takže to můžeme potvrdit. Obránce Baníku stráví zbytek sezóny v Artisu Brno. Odchází tam na hostování z obcí.
0: No škoda, že Kristiana Frýdka nechtěli ve Frýdku.
2: Ale tak jako co ty víš?
0: Že to by bylo takové, a dámy a pánové,
2: za
0: Frýdek Místek nastupuje Kristian Frýdek.
2: A lepší by bylo, za Místek nastoupí
0: Kristian Frýdek. No a nebo ještě by ho mohli chtít v Nýtku třeba.
2: No jo, Christian, ale tam Frýdek by to udělal pasiku. No,
0: asi jo.
1: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Po třetí.
2: Co?
0: A i po čtvrté vám to řeknu klidně. Dobré ráno. Po 7 hodině je v Ostravě na silnicích klid. Děkujeme za to, jezdíte opatrně a jezděte opatrně i nadále. Kdybyste měli nějaké další informace o tom, že se někde něco děje, ano, prosím.
2: Máme, Dana má. U Teska v Třebovicích na křižovatce policajti zrovna se chystají, takže kontrola, asi přechod červená, víme.
0: Tak děkujeme. Ještě nějaká vsuvka?
2: Ne, to je asi jako všechno, tak pokud nemáš ty.
0: Tak z dopravního zpravodajství silnic a dálnic České republiky Monika Dudová, děkujeme.
2: Prosím, Adana.
0: Adana, díky moc.
1: Doprava? Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz
4: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
5: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
4: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
8: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
9: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
10: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
11: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
12: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Run!

0: Když je forma, tak je prostě forma.
1: No jo.
0: Když berete správné produkty, tak i paměť funguje.
1: No jo.
0: Tím připomínáme naši soutěž na aplikaci z Brain Market, protože mnozí píšete, že byste potřebovali něco na paměť. A je fakt, že i u nás už jako tam je nějaký progres, protože my s Honzíkem jsme se oba dva shodli na tom, o čem si teď budeme povídat, si to totiž oba pamatujeme.
1: To je totiž jako téma, které je na jednu stranu fajn, zajímavé,
0: no
1: ale na stranu ale druhou je jako, ježiš, bojím.
0: Je to děsivé, když si uvědomíš, že je to příběh pravdy.
1: Já bych měl vlastně možná změnit jako
0: buď tak hodný, no, jako tímhle nás, ale hudby, zase hezké, že nás chceš udržovat
1: já jsem to tím
0: v pozitivním
1: jako,
0: duchu.
1: Já jsem to tím chtěl uklidnit, ale dobře, změním.
0: Třeba na Acto X.
1: No počkej, Acto X, já mám tady něco asi jako ještě horšího připraven. Já to musím jenom najít, vydrž, jo. Tak ty už klidně
0: můžeš začít.
1: Ještě
0: potřebujeme něco na rychlost, jo, dopovat.
1: Pozor, jdeme na to. Dámy a pánové.
0: Počkej, se to
1: rozjede. Jo, dobře.
0: Ještě vydrž. Zatím číhá, ale už...
1: Monika Dudová už včera poslala něco, co nás rozhodilo.
0: Myslíš si, že jsi v bezpečí?
1: V Ostravě?
0: Ha, i jinde.
1: Třeba ve Frýdku?
0: Že tě cestou z práce a do práce nic
1: a nikdo nevidí.
0: Potkat nemůže.
1: Mm.
0: Tak pozor.
1: To je omyl.
0: Průměrný člověk. To jako váhově nebo...
1: Prosím?
0: To je váhově nebo... No to je jedno, průměrný člověk.
1: To jsem já podle mě třeba, průměrný člověk.
0: A už zase z toho děláme komedii, ale on to je horor, jo?
1: Pojďme.
0: Průměrný člověk má za život, údajně teda, projít kolem 36 lidí, kteří někdy někoho zabili.
1: Ne, již to ne.
0: Jo.
1: 36 vrahů.
0: Ano, takže my projdeme za život kolem 36 vrahů.
1: Moni, to znamená, že ty už si potkala třeba 22 vrahů.
0: Jestli já 22, jo, tak ty 3.
1: Asi vás, je to statistika, která jako vyplynula a opravdu
0: nevím,
1: člověk, no těžko říct, ale ono to jako smysl dává, jo. Kolem 36 lidí, kteří někoho někdy zabili, za svůj život zhruba projdete.
0: Dobře, a teď se ptám, jako, jak to mohli zjistit? Jako, podle čeho, jakých údajů tady tohle děsivé vyplynulo?
1: Třeba to poskytli tyto informace sami vrazi.
0: Třeba. A teď si představ, Honzi, jaké číslo by to bylo, kdyby si za svůj život měl projít kolem lidí, kteří mysleli a představovali si, že někoho zabijou.
1: Tak to každý den projdeš kolem 33 lidí. 36 lidí.
0: Minimálně teda.
1: No ne, je to scary, bych řekl.
0: Scary movie.
1: Je to velmi scary, je to strašidelné, ale je to tak. Tak co z toho vyplývá? Prosím vás, my tady na Fresh Radio vám dáváme jedno jednoduché poselství, jo? Dávejte si na sebe pozor, dávejte pozor na to, kam chodíte a kdo je za vámi, ohlížejte se a pokud to lze, nechoďte sami.
0: Dobře, ale z mých zkušeností zase, podle mě nejvíce ubližují lidé, které znáš. Akorát o tom třeba nemusíš vědět.
1: Aha, jakože třeba moje partnerka by mě mohla ohrozit?
0: Tak dívej se.
1: Na mém životě?
0: Tvoje partnerka je třeba v tvém osobním životě milá dívka.
1: Ano.
0: Ale co ty můžeš vědět?
1: Co dělá, když jsem v rádiu?
0: Nebo když ty spíš.
1: Aha.
0: Což je poměrnou část tvého dne. No.
1: To nevím. A děsí mě to. Ale
0: opravdě
1: vím, co jsem udělal dneska ráno já. Já jsem se takhle kl budíku, že ona, když byla tak blízko jako vedle mě a ležela zády ke mně, tak jsem jí loktem bouchl dozad.
0: Aha, tak možná je to naopak. Možná je ona ta, která spí.
2: Bon appétit.
0: A ty zlobíš.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: takhle může tikat čas někomu z vás.
1: No, 7.
0: Pokud právě teď procházíte kolem nějakého vraha, jo?
1: Aha, 21, jo? Domluvím jenom čas, abychom věděli čas vašeho úmrtí. Madonna, Justin Timberlake, Timberland.
0: No, pozor na to, jo. My jsme tady jako dostali pár zkazů od posluchačů, že taky jako byli dost ve strachu, když šli třeba večer z práce domů. Jo. Aha. Tady píše třeba Kamila, že jí to nebylo vůbec příjemné. Celou cestu od zastávky až skoro k domu šel za ní divně vypadající muž s kapucí. Bála se a proto vytáhla telefon a dělala, že si volá s kamarádkou.
1: No, jenže já jsem to dělávala taky. A pak jsem potkala pána, který pracuje u policie. A on měl takový jako kurz, jak se bránit, kdyby náhodou, a tvrdil mi, že to je to nejhorší, co můžeme udělat, protože tím vlastně dáváme najevo, nebo...
0: Že se bojíš.
1: Ani ne, ale tím by si ten útočník mohl myslet, že naše pozornost je jakoby roztříštěná.
0: Aha.
1: A že má vhodný prostor k tomu
0: zaútočit,
1: nás jakoby napadnout.
0: No jasně,
1: ale dělávala
0: člověk,
1: jsem to taky.
0: Člověk na telefonu, ten ti asi jako úplně nepomůže, že v danou situaci.
1: No jasně, jasně, že nepomůže, a on si přitom myslí, jako ona si telefonuje, teď si vůbec nevšimne, že já přistoupím ze zadu, že a je to. No a já mám třeba blbé pocity, kdykoliv procházím Bělákem. Já vím, že už je to asi bezpečné ten les,
0: no,
1: ale člověče, jako nechce se mi tam
0: tak jako posetmění bych teda jako do Bělského lesa určitě nešel.
1: A já jsem v pondělí chtěla jít přes Bělák, ale nějak jsme se s tou kamarádkou zakecali, víš, tak nakonec jsem taky přijela autobusem.
0: Autobusem nakonec?
1: No, že jsem vyšla na autobus, protože jsem do toho Běláku po té 9:30 fakt jako nechtěla.
0: Aha. No jasně, já se nedivím, no.
1: A tam je tolik děsivých věcí. Hlavně... Naposledy běžel borec, tyjo, když jsem viděla, za kolik má stovku, tak jsem si říkala, jo,
0: tak hlavně tam se hodně děsivých věcí stalo, jo, takže to, nechme to asi vidět. Já bych o téma uzavřel, protože přece jenom je ráno a my si chceme povídat o hezkých věcech, tak za chvilku budeme tady na Fresh Radio pokračovat a slibujeme, že si budeme povídat i o hezkých věcech.
1: A hlavně po 8 hodině čekáme perfektní návštěvu. Hlavně sportáky a sportačky. Potěšíme.
0: Tak držte vlnu, buďte s námi. Dobré ráno přeje Monika Dudová.
1: A Honza Pernický.
0: A to jsme my, dobré ráno.
2: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding. Ha! I need your love. Já potřebuji tvoji lásku.
1: Rádio, potřebuješ víc.
0: Dobré ráno, dobré ráno. 7.36 aktuální čas.
1: No, dívejte se takhle, protože je to věc, která se denně v rámci Bon Appétit opakuje, tak si myslím, že ani není asi nutné připomínat, že budeme hrát kvíz naopak, že asi nemusíme zmiňovat, že hrajeme tento týden v pátek vítězoslavně o sbírku, to znamená o voucher za dvojku do Ostravy Poruby, tady do téhle skvělé, jak to mám říct, restaurace, knajpičky, protože já tam chodím na pivečko,
0: na pivo,
1: že?
0: No, já jsem tam byl na jídle, já jsem tam byl hlavně na jídle, ne hlavně na pivě, ale hlavně na jídle, a já bych to prostě nazval pubem.
1: Tak podle jo, to souhlasím. Je to je vysloveně, to je úplně perfektní pub.
0: Jo, úplně, ale jakože
1: budeš
0: perfektní.
1: Budeš toho pub,
0: jaký to je super pub.
1: Tak jo, máme Petra, finalista Lebacha. Petr v pondělí, co volal? A byl přímo z Ostravy Poruby, ten to nedal. Včera volal Petr, jiný.
0: No, ten to taky málem nedal.
1: Ale Perník tady pomohl.
0: Vykoupil se.
1: Takže čekáme, co dnes, jo, jestli další Petra nebo Petra, třeba by to bylo trošku zajímavější.
0: A prosím vás, a dneska důležité říct, jedeme výjmenovaná slova po B, jo, abyste věděli.
1: Je tam otázka, která se bude týkat výjmenovaných slov po B.
0: No, tak my vás potrápíme i takhle hezky dneska. Za chvilečku zazní signál, který všichni znáte a vy víte, co máte na něj dělat. Je to jednoduché, dovolat se do studia jako první, potom máte minutku na to odpovídat špatně, když to zvládnete, jste v pátečním finále a tady jste blíž k tomu vyhrát 2000 korun do porubské sbírky.
1: Pochopili.
0: To je vše. Teď máme pro vás připravený povinný reklamní výsek.
1: Za 3, 2, 1. Ahoj Eli, ahoj Kevine.
2: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Bon Appetit. Monika Dudová a

0: Volej do studia 77 337 136.
1: Pitbull a taky Keša. Dobré ráno, kdo je na telefonu?
2: Ahoj, ahoj, tady Adam.
3: Ahoj, Adame.
1: Adame, kde máš Evu?
2: Eva se někdo ztratila.
1: No jo, to jsou ty baby. Nic, Adame, pojďme tedy na kvíz. Naopak je to jednoduché. Položíme ti 10 otázek, ty na ně musíš odpovídat špatně. Když to stihneš v rámci jedné minuty, tak jsi v pátečním finále, OK?
2: OK.
1: Výborně, jestli seš připraven, řekni, jsem připraven.
2: Jsem připraven.
3: A my slyšíme, tak jo, jdem na to.
1: Jdeme na to, 3, 2, 1, teď, toto je dnešní kvíz naopak.
0: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Adame, slovem lila označujeme jakou barvu?
2: Černou.
3: Může být, je na 100 koruně Jan Amos Komenský?
2: Ne.
3: Aďo, mě to moc mrzí, ale dneska jsme se nedostali ani za druhou otázku. Prosím tě, je tam Karel, to znamená, že
1: jsi musel
3: říct ano.
2: To bylo rychle dneska.
3: Bylo, ale i tak, diví se, rychle, intenzivní, hezké a se na čem stavit příště.
1: Ale pojďme si schválně, Adame, třeba dát ty výjmenovaná slova pobu, jestli to nebude lepší.
2: Jo, tak zkusíme, no.
1: Tak pojď, tak dávej.
2: Byt...
3: Tak, no, tak není, nevadí, hele, tak jindy.
2: Takže být obyvatel, být přibítek na

0: nábytek, dobytek, obyčej, Bystry Bylina.
1: No,
2: to byla Big Přibyslav, nevadí, ale
1: to
2: větě.
1: Ještě tam je, jo. To, ale to nevadí.
2: My to natrénujeme. Adame, děkujeme ti moc a přejeme hezký zbytek dne.
0: Pa. Jo, vám taky, ahoj.
1: Ahoj, čau.
2: No, je to challenge, no, je to výzva. Takže zítra bychom mohli dát výjmenovaná slova po...
1: Pofu.

0: Dimitri Vegas
1: a Silver.
0: A Silver a taky kvíz naopak, který má zatím tento týden pouze jednoho finalistu.
1: Co se dá dělat, nevadí, zítra je taky den, v pátek to vyhodnotíme, takže tvůj, nastudovat si jak matematiku, tak víme, že teď
0: víme
1: začíná
0: slova,
1: dělat problém čeština právě.
0: Na to myslete, za chviličku pokračujeme dále po 8 hodině ve studiu Fresh Radio a taky host. My jsme to dneska už zmiňovali, tak rozhodně buďte s námi, protože třeba byste z toho dneska mohli i něco mít.
1: No, myslím, že čukáte správně. Že tady bude nějaká soutěž o perfektní věci, hlavně produkty. A více si necháme už po té osmé, protože zase vám nemůžeme vykecat všechno hned, že jo?
0: Držte vlnu.

0: Jedna minutka po osmé je středa 26. srpna. Byť to venku vypadá, že je možná listopad, ale nebojte, počasí se na víkend umoudří a opět bude teplo. I o tom budeme mluvit teď v 8 hodin ve zprávách. Dobré ráno přejeme.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Dneska tady v Ostravě a okolí ty maximální teploty od 22 do 22 do 23 stupňů Celsia. Bude oblačno, počítejte s tím, že odpoledne by nás mohly potrápit i lokální bouřky. Ovšem od zítřka už opět teploty na teploměru porostou. Zítra 26, v pátek dokonce naměříme 30.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Zprávy.
3: Ve Slezské Ostravě provedli strážníci preventivní akci. Reagovali na četné stížnosti obyvatel. Městská policie se zaměřila na část Muglinova, odkud přicházejí opakované stížnosti na hluk, rušení nočního klidu i kriminalitu. Podobné akce chce vedení Slezsko-ostravské radnice opakovat častěji a má připravený i další preventivní program, aby se bezpečnost této oblasti zvýšila. Připomínáme, mění se železniční podjezd v Ostravě přívoze nazývaný Myší díra, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Pro běžnou dopravu je od druhé poloviny června zcela uzavřený. Na semafory projíždějí pouze autobusy a vozidla integrovaného záchranného systému. Rodačka z Dětmarovic, Linda Górecká, patří mezi velké a suverénní, řekněme, účastnice Miss World 2026 a podle vietnamských médií i k výrazným účastnicím. Postoupila mezi 60 nejlepších disciplíně top model a připouští, že by si 5. září mohla ve Vietnamu dojít až pro světovou korunku, tak držíme pěstě. Hokejový útočník Dominik Lakatoš nečekaně skončil v Mladé Boleslavi. Klub se s ním během přípravy na nadcházející ročník Tip Sport Extraligy rozloučil. Boleslavi byl na hostování z Vítkovic. Okamžitě se vyjevily spekulace, zda se Lakatoš vrátí do Vítkovic. Ostravané pod vedením pod novým trenérem zatím odehráli 3 zápasy a to bez vstřelené branky.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Dobré ráno, přejeme 3 minutky po 8, taky na silnice, pozor si dávejte na dálnici D1 na 318. kilometru. Ve směru na Brno se srazilo nákladní auto s osobním, překážka na vozovce tady brání průjezdu jednoho jízdního pruhu. Opatrní buďte taky v Ostravě, Třebovicích, konkrétně na Opavské ulici, to stojí v obou směrech a tramvaje ani v jednom směru nejezdí, skončilo tam nákladní auto v kolejišti. Pro další informace nám klidně pište 773 37 136.
1: Doprava?
2: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
17: Moje auto mě reprezentuje.
18: Automička IMO.
17: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
18: Automička IMO.
17: Perfektně umyté auto od 109 korun.
18: Automička IMO.
17: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
18: Automička IMO.
17: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
1: Fresh Radio.

0: 7 minut posloucháte na ní Bon Appetit a Fresh Radio. No. A my tady s Mončou nejsme sami. Dobré ráno přejeme taky Jirkovi Votavovi. Dobré ráno.
1: Jiří Votava, dobré ranko za Brainmarket.cz. My vás zdravíme, vidíme a ptáme se, jaká je forma, protože vy se letos budete, a ne asi poprvé, účastnit B7.
2: No, letos to bude podruhé. Hodně jsem se toho bál a vlastně jsem se tomu chtěl vyhnout, ale už není úniku, takže se začínám na to těšit. Trochu mě ještě bolí kvadráky z tréninku, ale ten trénink taky nebyl jako bůhví jaký, vzhledem k tomu, jak mám nabitý program.
0: Jasně, Jirko, já promiň, Moni, vstoupím tě do toho, mě zajímá, Jirko, vy jste Jirkom řekl, že půjdete po druhé. Poprvé, chcete o tom mluvit, můžeme o tom nějak jako ve zkratce, jak to vlastně dopadlo, že my jsme slyšeli, že tam to nebylo úplně šťastné, tak jaká je třeba příprava oproti tomu prvnímu výstupu?
2: Tak poprvé úplně to byl bláznivý nápad, kdy 5 dní před B7 jsem si říkal, že bych to zkusil a sehnal jsem si lístek a podle toho to dopadlo. To je prostě věc, na kterou se musí natrénovat. Ale pro mě to byl, já jsem tam nešel zvítězit, pro mě to byl jako ten souboj s hlavou. To je to, co mě baví, jako posouvat limity, zjistit, jestli můžete hlavou poručit tělu, abyste dokázali něco tak příšerného dokončit. Takže to se nakonec povedlo i jako na každý teda pak už přes ty občerstvovací stanici bylo přemlouvání od mých blízkých, abych to ještě dokončil, když už jsem tak blízko. Ale bylo to vlastně úžasné, že jeden z nejsilnějších zážitků mého života, protože když se vám tohleto podaří, tak pak už vlastně v tom normálním životě si řeknete, že můžete zvládnout cokoliv. No a teď, já musím se přiznat, že já bych se stejně v životě neuměl systematicky připravit na tenhle ten závod. Já jsem prostě takový člověk, který má rád dělat věci neplánovitě a užívat si to, než prostě vojensky, nacisticky se prostě připravovat, pochodovat, intervaly, prostě běhání přesně podle plánu, tak to by mi nešlo, ale tahle ta příprava vlastně do ní mi vstoupilo narození miminka, s čím jsem jako počítal, ale narodilo se o měsíc dopředu. Aha. A další jako pracovní povinnosti, se kterými jsem taky úplně nepočítal, takže naštěstí v tuhle přípravu jsem najezdil zhruba 5000 km na kole a kolo vám dá strašně moc do běhu. Jediný, co je problém, je, že ty svaly nejsou připravený, ale jinak fyzičku máte jako fakt luxusní. Tak teď vlastně jsem si v rámci přípravy 2x vyběhnul na Lysou a 2x jsem si jako šel zaběhat a musím říct teda, že ještě teď mám kvadráky v ohni, takže teď regeneruju každý večer, chodím do sauny, mám takový ty nohavice, že jo, ty nafukovací a ty mi prostě masírujou stehna. A snažím se, teda teď už začíná i superkompenzace, to znamená, že já musím do sebe dostat, vzhledem k tomu, že vážím 87 kg, tak bych měl dostat 10 gramů sacharidů teď, nebo cukru, to je jedno, nazývujeme to, jak chceme, ale 10 gramů na kilogram, to znamená 807, skoro 1000 gramů jako sacharidů, což je strašně moc, když to přepočteme jako na normální jídlo, tak si představte, že bych třeba musel sníst, já nevím, možná i 10 pizz nebo 10 prostě špaget carbonara, jo, to je prostě strašně těžký, takže teď mi moje paní dělá i s mojí paní asistentkou v práci, moje paní asistentka mi připravuje, ne, do práce mi připravuje mléčnou rýži, že jo, s medem a tam, protože to je takový jídlo, kde to do sebe rychle můžete dát a než mozek dostane signál, že už jste plná, tak to můžete ještě 2x překročit tu kapacitu, že jo. No a moje paní mi dělá zase doma ten rýžový nákyp a musím do sebe dostat teď strašně moc sacharidů, protože to je vlastně to, čím si můžu pomoct, že jo, naplním zásoby svalů glykogenem. Aha. A potom na té dlouhé túře nebo jako běhu, indiánském běhu, tak prostě tohle to mi pomůže. To je jediný, jak si teď můžu pomoct, teď už nemůžu nic dělat, no. Už musím regenerovat.
1: Jasně, no, vy to máte jako obtížné celkově, protože vy jste tatínek, otec 4 dětí, takže jako ten volný čas najít, to je šílené. K tomu všemu víme, že vás nahlásili nebo přihlásili hlavně vaši kolegové. Brain Market je hrdý novým partnerem B7. Jenom pro vás, kteří se úplně neorientujete, tak je to 17. ročník. Startuje se v Třinci, dobíhá se do Frenštátu pod Radoštěm. Je to přes 100 kilometrů. Jako neuvěřitelné.
0: Je to převýšení 5000, to je jako neskutečné.
1: No.
0: Přes
1: 5000. A letos i po 12 letech běží přímo zakladatel Libor Uher, tak...
2: Libor běží, jo?
1: Tak to pozdravujte na to. A více budeme pokračovat za chvilku. Prodechneme i my.
3: Bon appetit. Monika Dudová

0: Hostem Fresh Rádia je Jiří Votava, zakladatel značky Brain Market. Krásné dobré ráno, my se bavíme nejenom o vaší kondici, ale i o tom, jak jste připraven na B7.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno a skončili jsme u perfektního tématu a to je žraní vysloveně. Vy se musíte teďka hodně zásobit.
2: Pozor, já bych to jenom rád, ještě než Jirka začne mluvit, já bych to rád uvedl na tu pravou míru. My s Mončou rádi žereme, jo? Jenže
0: za jiným účelem než vy.
2: Tak, my jsme zjistili, že vlastně, když se musí, když je to povinnost, tak je to úplně jiné. Tak Jirko, jestli můžeme poprosit, teda v jaké situaci se právě teď nacházíte, protože já jsem pochopil z vašich slov, že je to vyloženě jako pruda
0: jako
2: vlastně.
0: Práce, no.
2: Jako vlastně opravdu sníst to, co musím, aby to bylo v pohodě, tak jak to teda funguje?
1: Tak já musím teď do těla dostat zásoby cukru, abych doplnil glykogen a měl jsem dostatečné zásoby na ten obří závod a 105 kilometrů, že jo, 5500 snad výškových a to se musí udělat tak, že musím sníst každý den zhruba 1000 gramů sacharidů, 10 gramů sacharidů na 1 kilogram tělesné váhy. A to prostě musíte jíst 5. přes 9. Takže včera třeba jsem musel jíst sušenky, nějaký čokolády, pak jsem jedl zase slaný tyčinky, do toho jsem doplňoval ještě sacharidy tekuté z naší nový sportovní řady BrainMax Isofuel, kde máte spoustu sacharidů právě v té nejlépe vstřebatelné formě v podobě glukózy a fruktózy. A tím pádem můžete doplnit jako do vašich buněk ještě mnohem víc cukru, než se dá. Aha. Ale celkově je to strašně těžké. Tady jsem vám říkal mimo vysílání, že technicky vzato bych měl sníst třeba 8 špaget carbonara, že jo? 8 porcí, což je prostě extrém. Já to třeba posílám, mojí paní asistence jsem to posílal, co jsem snědl všechno za sladkosti včera. A ona říkala, já vám tak závidím a já jí říkám, tyjo, neumíte si představit, jaký je rozdíl mezi tím, když si to chcete dát dobrovolně, versus mezi tím, když to musíte doslova sežrat. Takže to opravdu nic příjemného. Včera před spaním jsem snědl 2 pici ještě.
0: Já... A to jste usnul, to jo.
2: To zní jak sen, ale jako vážně. Před spaním je pici, jo, celý den, tak tyčinky, sladké, slané, já už to neřeším.
0: A co děláš? Připravuju se na B7.
2: Jirko, mě zajímá, protože vy jste teďkom vypíchl právě jeden z vašich produktů, který nabízíte a mě zajímá, kromě slané, sladké pici, tyčinky, všechno, tak co používáte z vašich řad Brain Marketu právě, abyste se kvalitně připravil?
1: Tak jak jsem říkal, 100% ten sacharidový nápoj, že jo, BrainMax Isofuel, protože když sportujete a ještě takhle náročně, tak musíte do sebe dostat aspoň 60 až 100 gramů sacharidů na jednu hodinu té tělesné zátěže na ten trénink. A potom samozřejmě, když do toho si dávám samozřejmě tekuté elektrolyty od BrainMaxu a teď třeba, jak jsem vám říkal, že mám rozbitý kvadráky, že jo, ze sobotní ještě lise, když jsem jí vybíhal, zbíhal, tak musíte doplňovat i spoustu bílkovin. Měli byste v takové zátěži byste aspoň 2 gramy na kilogram, to znamená, pokud já vážím cca 87 kilogramů, tak bych měl sníst něco okolo 170 gramů bílkovin. A to už si musíte pomáhat proteinovým shakem, že jo? Takže dávám BrainMax Performance Protein, protože tam zároveň je ještě kolagen, který vám pomůže pojivový tkáně. A ty se samozřejmě namáhají, že jo, kolena a tak dále, šlachy. No a potom samozřejmě dbám strašně moc na spánek, takže já si dávám hodně hořčíku před spaním, magnézium a k tomu Sleep Faster, dávám si Sleep Faster a ještě si k tomu dávám speciálně jako zhruba ještě k tomu navíc, protože v tom Sleep Faster už máte 5 gramů glicinu, tak ještě třeba 10 gramů glicinu navíc, protože potřebuju totálně unavit nebo prostě uklidnit nervovou soustavu, protože musíte si uvědomit, že máte vyplavený, po takových výkonech máte vyplavený stresový hormony, vy potřebujete sklidnit tělo. Tak ještě k tomu samozřejmě dávám kortizol stress support, kde je ashwagandha. No a takhle takovýmhle způsobem se snažím před spaním uklidnit, abych se co nejlépe vyspal A je to samozřejmě, je to těžké, protože to musíte zapít spoustou vody, takže večer nesmíte chodit na záchod, protože to vám samozřejmě zničí spánek. Mm-hmm. Tak s tímhletím jsem se ještě nevypořádal. Kdyby na to měl někdo recept, jak se nebudit, když vypijete před spáním třeba litr vody, tak to nevím, no. Ale musíte samozřejmě hodně pít a dávat, že jo, tekuté elektrolyty. Já ještě chodím do sauny, tak se vám vyplavují minerály. No a pak samozřejmě z toho normálního doplňování, tak to užívám B-komplex, Life Booster, to jsou takové věci, které jako používám na denní bázi, abych doplnil ty základní mikroživiny, minerály, vitamíny a samozřejmě podpořil nějakým způsobem hormonální rovnováhu, protože vy, když takhle jako hodně sportujete, tak postupem času vy se dostanete třeba na hladinu testosteronu pětiletýho chlapečka, jo? Takže je potřeba balancovat a zároveň si pomáhat třeba právě doplňky stravy, které mohou ovlivnit hormonální rovnováhu, ale vždycky musíte mít prostě i nějakou tu regeneraci. Nedá se pořád jenom prostě sportovat. No.
0: Jasně, no a ta regenerace, ta přijde na řadu hlavně potom, až doběhnete do cíle úspěšně, do French Tatum a moc vám to přejeme. Běží se teda teď v pátek až do neděle a teď mi řekněte, až budete mít za sebou ten výkon, co nastane, co budete muset, jaké produkty budete muset nasadit jako do toho běžného režimu, aby ta regenerace vůbec, aby to tělo bylo co nejlépe připraveno se zase z toho výkonu dostat do reálného života.
2: A zůstanou pořád v jídelníčku dvě pici večer?
0: To těžko, že?
1: Ne, ale něco si určitě dám, jako něco sacharidového a samozřejmě si dám protein. Ale je otázka, že jo, jako když se pamatuju z minula, tak vy přijdete v takovým zdecimovaným stavu, že toho moc nedokážete. Takže pravděpodobně si připravím právě ten BrainMax Isofuel, kde jsou ty sacharidy, které se okamžitě dostanou do oběhu. Mm-hmm. Smíchám to s proteinem, s performance proteinem a abych doplnil bílkoviny. Dám do toho ještě tekuté elektrolyty, protože těch o ty hodně přijdu. Pravděpodobně si to ještě posolím, tohle to všechno, protože ono se vždycky říká, že jo, hořčík, že jo, jinak třeba jinak řeče, ale vy, když ztratíte tolik minerálů, jako tolik sodíku, tolik soli z vašeho těla, tak potom začínají ty křeče. Takže ono je důležité i pro ty běžce, a to ví, jako zkušení běžci, ale kdo by tam šel poprvé, tak na těch občerstvovačkách budete mít třeba meloun a budete tam mít sůl. Tak je dobrý vždycky, když přijdete na tu občerstvovačku, tak si namočit ten meloun do soli a dát si pořádně slaný melon, protože takhle předejdete právě těm křečím. No, když jsme teda u toho, tak samozřejmě jak doběhnu, tak když si udělám tenhle ten koktejl, tak zapiju to ashwagandou a ještě si do toho dám pořádnou dávku proteinu, magnézia, hořčíku. No a půjdu se naložit do horké vany s epsonskou solí, protože mi bude pravděpodobně strašná zima, protože budu v totálním kalorickém deficitu, možná, že tam někde vymrznu. A když si to pamatuju minule, tak jsem se jako klepal zimou, když jsem nastupoval do auta, jenom jsem se těšil, než se konečně naložím do té horké vany. A pamatuju si, že když jsem tam byl před lety, že jsem normálně usnul ve vaně a moje paní mě tam šla prostě vylovit. Takže.
0: No jasně, no.
2: Takže no není to sranda, na mě se Moni jako nedívej, ty jsi nás na mě podívala, jak kdybych to měl běžet já. No.
0: Ne, my opravdu, my letos teda ne.
2: Já vás, Jirko, můžu maximálně odvést, jako jo, takže tímto do Třince, tím to končí.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
6: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: vám přejeme, posloucháte Ranní Bon Appetit a taky Fresh Radio, tak trošku speciálně vedeme tuhle poslední hodinu vysílání.
1: Dobře, dobře poslouchejte, ostatně tak, jak asi posloucháte už od 8 hodiny, kdy tady máme hosta Jiří Vltava, zakladatel Brain Market. A právě diváky. Této značky, diváky taky, my se koukáme na vás.
2: Posluchače.
1: Ne, v pohodě, já vás totiž sleduju od počátku, co jste přišel. Formu máte, vypadáte jako neuvěřitelně nabitě, jo? Teď myslím, co se svalu týče.
0: Jirko, a to je lichotka, to vám říká od Moniky, tohle je jako lichotka.
2: To si vážím, děkuju.
1: V7 se běží, respektive startuje v pátek, v Třinci končí v neděli ve Frenštátu pod Radoštěm. Jirko, jenom pro vás, kteří nejsme hobíci jako vy, ale amatéři, kolik je limit na toto jako uběhnout? Aby to člověk dal v tom organizátorském čase.
2: Jo, tak to kdybych věděl.
1: Nějakých 28, 29 hodin, tak nějak.
2: No, jo, zhruba, jo. Nebo 30 hodin.
1: No já, i to je pro mě šílené.
2: Je potřeba zápisník. Si říct, že já jsem taky hobík, jo.
0: Pozor, takže já otevřu svůj zápisník, já to řeknu přesně, kolik na to je času.
1: Tak to studuj.
0: Jasně, dobře.
1: A my se zatím s Jiřím domluvíme na tom, že by ještě mohl teoreticky podpořit ty hobíky, ale vlastně i profíky, kteří se chystají a dát jim nějaké ještě poslední rady jako do toho startu. Jo? Čím to potuplovat?
0: Jak se vybavit prostě?
2: Tak 100% jako rady od hobíka, musíte to tak brát, asi by nějaký profesionál dokázal poradit líp, ale ty zkušenosti z toho minula, co mám, tak je určitě důležité si vzít boty, na které jste zvyklí, pomazat si úplně všechno od prstů na nohou až po podpaží vazelínou, protože kdekoliv, co se něco otírá prostě na trase, po 20 hodinách se vám udělají takové věci na těle, odřeniny a puchýře a upruzeniny, že si to neumíte představit. Mm-hmm. Klidně si zastavit v rámci závodu a všechno, a zase si to pomazat znova. Potom bych určitě doporučoval vyzkoušet si triko, který si budete brát. Ne, že si koupíte někde teď nějaký modní triko v Salomonu a prostě na tom to zkusíte odběhnout, protože jestli to nevyzkoušíte. Já třeba můžu říct, já jsem si včera šel jenom tak zaběhat a koupil jsem si nové boty a ty boty mi udělaly jakože trošku odlačení, takže jsem to musel hned přestat používat. Vrátím se ke svým starým botům, který mám z Nepálu a samozřejmě vzal jsem si triko, které bylo jako na ultra traily, bylo vyloženě na tohleto, na tenhle ten závod, ale mě osobně nevyhovovalo, takže taky se vracím k merinu, které nebude vypadat, na té trati nebudu vypadat dobře, jako v tom triku, který jsem si pořídil, že jo, ale to je, pro vás je důležitý to, aby vám to fungovalo. Takže určitě vyzkoušet si oblečení, vyzkoušet si mít nějaký prochozený boty, mít vyzkoušený ponožky a potom nebojte se, můžete samozřejmě využít třeba naše nějaké gely, které tam budeme mít na stánku, nebo si je můžete objednat u nás na e-shopu a energy gely. Ale samozřejmě energy gely můžete doplňovat třeba gumovýma medvídkama, nebo samozřejmě bude na občerstvovačkách, bude taky spousta jídla, ale vybrat si zkrátka něco, co máte odzkoušeno na nějaký další trase, nějakou formu sacharidů. A potom přemýšlím, co ještě je důležité.
0: Mě překvapila ta vazelína teda, jako to, možná... by mě nenapadlo. To je...
1: mě by zase napadlo, co bych měla asi problém, já jsou možná křeče, tak na křeče něco?
2: Křeče určitě máme super magnézium šoty, který si můžete koupit u nás na Brain Marketu a ty si dejte normálně do vestičky a co je důležité, jak jsem říkal, s tou solí na občerstvovačkách, dávat si tu sůl a vy jste říkal...
1: Honzi, co jsi říkal?
0: Vazelína.
2: Jo, ta vazelína, ano. Tou vazelínou se samozřejmě pomazat všude, kde se to může třít. Ale další věc, třeba u mužů, oblepte si normálně s páskou bradavky.
0: No, jasně.
2: Protože neumíte si představit, co se stane.
1: No i ženy určitě ne, jakože my taky bychom mohli, nebo ne?
2: Ženy by měly pravděpodobně.
0: Vy to nelepte.
1: My ne, jo, teda, tak já nevím, no.
0: Ne, vy ne.
2: Že, mít nějakou podprsenku, předpokládám.
1: No nějakou, ale fakt dobrou, jo, protože když, to je jak s tím tričkem, ale.
0: No jasně, no.
1: Když vyberete prostě špatné spodní prádlo, tak taky končíte dříve, než jste začali.
2: Je to tak? No? Já třeba můžu říct, že já jsem teď v sobotu vyběhnul Lysou horu a cestou zpátky jsem si sundal triko, protože bylo úplně promočený. A cestou dolů za těch 20 minut, co jsem běžel, tak jsem si udělal normálně opruzeninu takhle jako v podpaží. A teď vlastně s tím bojuju, že jo?
1: No,
2: a včera, když jsem byl běhat, tak jsem si koupil super zase ultra trail pro profesionály kraťasy a dal jsem si tam takhle ten telefon, tam je byl takový pas, tak jsem si dal k boku telefon, svůj velký iPhone. No a po těch pár minutách normálně jsem si tam udělal opruzeninu, takže já už mám dvě opruzeniny a ještě jsme ani nezačali. Mm-hmm. Ale je to super zkušenost, protože vy víte, že si to nemůžete vzít, takže si vezmu svoje nic moc kraťasy, na který jsem zvyklý, vezmu si svoje nic moc triko,
0: boty
2: na který
0: jsem
2: zvyklý, boty z Nepálu a nebudu vůbec nějak experimentovat a to bych radil každému, protože většinou, nebo takhle, spousta z vás bude mít fyzický fond na to dokončit, ale vy tam hrozí právě to, že vy to nedokončíte z hlediska toho, že se vám někde udělá tak ošklivá opruzenina nebo puchýř, že prostě si můžete volat vrtulník.
0: No, jasně, no. No nic, jo, pojďme v tuto chvíli vybavit i naše posluchače, kteří se třeba na B7 chystají.
1: A takže jich je takových teda.
0: Prosím vás, teď máte jedinečnou možnost vzít své mobilní emitory a zavolat nám tady do studia Fresh Radio.
1: Na číslo
0: 77 37 136.
1: Pozor, my budeme hrát o voucher, který pro vás právě přinesl právě Jiří Votava za Brain Market. Má hodnotu 2000 korun a můžete ho uplatnit na produkty.
0: Jo.
1: Na třeba i právě na stránkách Brain Market.
0: A prosím vás, nejde o žádné finále, tady opravdu tu dvojku rozdáme rovnou.
1: Jo,
0: dobré
1: halo,
0: ráno,
1: ale,
0: kdo je tam?
1: Máme, jo.
3: Ahoj, ahoj, když to nevyšlo v pízu naopak, tak to zkusím aspoň teď.
1: No ahoj, no, a jak se jmenuješ teda?
3: Adam,
1: jasně. Adame, čau.
0: Prosím tě, odkud voláš, jenom řekni?
3: Z Krásného pole.
0: Z Krásného pole, výborně. A čistě teoreticky náhodou, chystáš se na B7 nebo třeba začneš něčím jednodušším a vyběhneš si jenom tak lisou?
3: Mně stačí víc tady do Krásného pole ten kopec.
1: No jasně. To víš, jo. Takže my tě přejeme, aby si ty sportovní úspěchy měl co nejlepší v budoucnu. Ovšem, aby si mohl vyhrát, tak pro tebe má Jirka otázku.
3: Tak jsem s ní.
1: No, poslouchej dobře. Můžete, Jirko.
2: Tak já dám jednoduchou otázku. Jaký je nejdůležitější minerál, který pomáhá tomu, aby svaly správně pracovaly?
3: Ten cukr.
0: Sacharidy.
2: No, samozřejmě ten taky, ale minerál?
3: Minerál, tak to je ten hořčík.
0: Hořčík, říká.
2: Přesně.
0: Výborné. Tleskáme Adamovi do Krásného pole. Hele, do kopce v Krásném poli se ti teď bude chodit jedna báseň, protože získáváš voucher na 2000 korun právě na brainmarket.cz, jo?
1: No a možná, gratuluji. Adame, příští rok je B7. Co, když si takhle krásně
3: našlapru? No,
1: našlapru.
3: Jestli to tak půjde dál, tak možná jo.
1: No. To. Tak máme tak tam další účastníka.
0: Adame, nezavěšuj, vydrž na telefonu, dořešíme zbytek mimo éter. No a Jirko, my vám moc děkujeme za dnešní rozhovor a hlavně držíme všechny pěsti palce, co máme, ať to teda zvládnete.
1: Vám i vašemu týmu, protože tak. S váma běží i žena Lucka, která mimochodem i právě vyhrála, jestli se nepletu, ona jela smíšeně, loni to bylo.
2: Ano, ano.
1: Jo, perfektní, jako kočko,
2: moc šikovná,
1: moc jí přeju. Tomáš z produktového oddělení, že taky Vojta z marketingu, no a pak ještě nějaké další tři jména, které na poslední chvíli se asi přihlásili. To ještě neznám osobně, ale ráda poznám. Takže good luck, ať to dobře dopadne.
0: Ať to vyjde.
1: Zlomte vás.
2: Děkujeme.
1: Jak se to říká sportovcům?
0: Ne, to se říká hercům, zlom
1: no
0: vás.
1: No právě, jak se to říká sportovcům?
2: Když nemůžeš, přidej víc.
1: Tak, dobře, když přidej.
0: Mějte se, děkujeme, naschanou.
2: Mějte se.
1: Votava, Brain Market.
4: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
5: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina.

0: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
1: Vyhrávej skvělé ceny.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
6: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
7: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
8: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
9: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
10: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: 8.53, středa, Brain Marketu třeba.
1: Třeba, no. Jo. Tady baví ještě vaše reakce na rozhovor s panem Jiřím Votavou, zakladatelem právě značky Brain Market. A líbí se mi tady třeba, já nevím, point, že pan Votava je zvyklý zdolávat, co to bylo, Himaláje, že jo, pro něho Beskydy.
0: Mistr Votava zdolává Himaláje, takže Beskydy pro něj musí být úplně nuda. No, my jsme se dneska dozvěděli, že tak úplně velká nuda to teda není ani pro pana mistra Votavu. Jo. Takže tak to je. Prosím vás, vy všichni, co na B7 jdete a budete součást letošního 17. ročníku. Doporučujeme, abyste byli připraveni. Ať to s Brain Marketem, nebo hlavně sami se sebou, bude to nejen fyzicky, ale i psychicky opravdu velmi náročné.
1: No, toto v cíli vás bude čekat velké jako překvapení, podpora, radost.
0: Ano.
1: Z toho, že jste to dali, takže tvůj, ať to všechno dopadne, hlavně u vás ve zdraví. No a my děkujeme, protože dnešek jsme taky přežili. Zdárně.
0: A ve zdraví.
1: A ve zdraví, přesně. A budeme se těšit zase zítra. Víte kdy? 6 až 9.
0: Těšíme se, ahoj. Tohle je konec.
1: Dali, dali, dali.
0: Ahoj.

0: zprávy.
1: Počasí.
0: Maxima, jak dneska v Ostravě 22 až 23 stupňů Celsia, bude oblačno odpoledne i s možností nějakých těch lokálních bouřek, ale jinak nic závažnějšího nebude. Na horách dneska v maximech do 20.
2: Fresh zprávy.
3: Mariánských horách opraví kruhový objezd. Dopravní podnik Ostrava čeká mimořádná noční výluka. V noci ze středy na čtvrtek budou po náhradních trasách odklonem jezdit autobusové linky číslo 24, 37 a 39 a trolejbusové spoje 107 a 112. Zastávky Jiřího Trnky, Strma, Mariánsko-Horská, Koruní a Mariánské náměstí nebudou po dobu výluky obsluhovány. Havířovské koupaliště zažívá povedenou sezónu, přestože počasí nebylo vždycky úplně ideální, tak areál už navštívili desítky tisíc lidí a v horkých dnech se míří i tisíce návštěvníků denně. Letošní sezónu na koupaliště plánují ukončit na začátku září. Záložník Kristián Frýdek už nebude pokračovat v dresu Baníku Ostrava. Klub se 27letým fotbalistou dohodl na vzájemném ukončení smlouvy. Frýdek přišel do Baníku v létě v roce 2025. No a Karel Pojezný, pojďme říct, že se to potvrdilo, mění působiště. Obránce Baníku stráví zbytek sezóny v Artisu Brno. Odchází tam na hostování s opcí.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: Na cestách si dávejte pozor, v Třinci obchodního domu Oceán se srazily 3 osobní auta. Průjezd tedy se zvýšenou opatrností. Toť zatím z dopravy vše. Jezděte opatrně a hlavně bez nehod a hlavně s Freshem. Ahoj.
2: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Love Fresh.
1: Radek se má nemocně a přidal se Majlíka oplakaného, bohužel. Lily naopak se má zamilovaně. To je moc hezké, Lily, to ti přeju. El se má báječně. El, ahoj. Ráda tě slyším, nebo vidím alespoň takhle na WhatsAppu. Honza, tak ten se rozepsal. Má se pracovně, ale taky by se dalo vyjádřit jako koprově. Věřím, že chápeš, co zkrátka kopr znamená. Jo, jsem to slyšela, si představ. vím. Pak tady mám zprávu z čísla od Nelly, ale podepsala to Bartica. Doufám, že to čtu správně. Mě. Jo, když se omlouvám, pokud ne. A ta se má skvěle, protože jde do školy až 7.9., protože se ta škola opravuje. No a hlasovku, děkuju, že i děti jsou takhle brzo vzhůru. Tak hlasovku mi tady, prosím vás, poslal i Vilda.
2: Prázdniny se mi vážně jako líbila, aha, ale to počasí by mohlo jít fakt do háje.
1: Jo, tak ještě dneska musíš, Vildo, vydržet. Best of Friends.

0: Vladimíra Moskovského.
1: Jeden z největších hitů německého DJ Paula van Dijka se jmenuje Fallen Angel. Tenhle trancový hit vznikl z hluboké osobní inspirace. Paul van Dijk skládal melodii při procházkách v berlínských ulicích, když vzpomínal na své dětství. Skladba je o hledání světla, o hledání naděje a sám DJ často zdůrazňuje na koncertech, že to je jedna z jeho nejzákladnějších skladeb vůbec.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.

0: Fresh.
1: Itálie, to je hlavní téma našeho ranního Bon Appetit, jinak se on zavrátil a jednak máme i vás, Frešáky, na cestách.
2: Ano, dobré ráno přejeme Petrovi, který nám píše a zdraví nás do rádia
1: taky
2: Peťo. Z cesty, protože on se toulal Itálií taky, který ještě pomaličku se toulá, protože se vrací domů, zhruba teď jsou někde na úrovni Vídně. A jenom bych chtěl dodat, Peťa, že hodilo by se prý jedno italské kafe aktuálně. Ještě ho čekají 4,5 hodiny cesty autem.
1: Postaví vás na nohy. Mně ráno maximálně croissant, ale ani to ne. Kopnu prostě kafe a jedou.
2: Víš, to je výborná, Moni, to je výborný point, na který jsem zapomněl a
1: oni
2: chtěl jsem ho říct
1: moc,
2: taky.
1: No,
2: no, jednak nesnídají a když už teda jako snídají, tak mě zarazilo to, že u nich frčí hlavně sladká snídaně.
1: Itálie, snídaně pro chlapy asi ne úplně cesta, ale my ženy, nebo ať mluvím za sebe, já to vždycky ocením, protože tam fakt je hlavně sladké, jenže to si jako musíš vzít.
2: No,
1: nemáš
2: to,
1: jinou možnost.
2: To tam nemůžeš
1: říkám,
2: nechat.
1: Já musím prostě.
2: No, když už to někdo nachystal, no, tak to nenechám,
1: jako,
2: že
1: to jako musíš, no, tak Itálie musíš.
2: To vůbec, to není jo. Best of

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Dneska si dáme v rámci hudebního vzpomínání americké alternativní hip-hop jazz rapové trio De La Soul. Byli několikrát nominováni na Grammy a dokonce v roce 2006 ji dostali společně s Gorillaz. U nás v Česku letělo jejich Me, Mile 7 I v roce 89, ale my si dáme hitík z roku 1991 o telefonu Ring Ring Ring, který se hraje neustále dodnes a vysemplovává se
0: Alešův Old School.

0: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
4: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day,

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
0: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
11: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v Party Sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Dobré ranko na Freši, máme tady song na přání, který chceme poslat a pošleme to Tomovi Hluchníkovi a posíláme to do Píště.
1: Děkujeme i za další vzkazy, které přišly třeba Espresso Macchiato od Tomáše. Tome, to už jako nestihneme odbavit, ale budeme na tebe myslet třeba, nevím, v průběhu rána anebo zítra, jo? Je taky den. Zpátky k Tomovi.
0: Jdeme zpátky do té Píště, protože my to tam máme hrozně rádi. Je tam jedna taková jako restaurace, která je jako neskutečně cool. Já si troufám říct, jako, že nejlepší na pražské. No a právě jemu a tak, jako, tak nějak to posílám.
1: Jo, a Honzík tak říkal, Mone, super, my máme i hlasovku. Já říkám, no skvělé. A pak koukám a říkám, ty, ale to nahráváš ty teď. Aha, a jak se to smaže?

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Rancové německo duo Energy 52 v roce 1993 pustilo do světa instrumentálku Café del Mar, což je světoznámý bar u moře na Ibize, který jsem kdysi dávno navštívil i já osobně a zažil onu jedinečnou atmosféru západu slunce za zvuku podmanivé chilloutové muziky, kdy muzika hudebně vrcholí při zanoření slunce do moře. A dodnes tvrdím, a klidně tu odpřisáhnu, že to tenkrát zasyčelo.
0: Alešův Old School.

0: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
1: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
2: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh. Je to výden fotografie. Tak je ideální čas teď projet galerii, zazpomínat na momenty, které stojí za to mít uložené. Možná zazpomínejte, co jste dělali třeba před x lety, nebo naopak, co bylo minulý týden. Všechno to můžeme zvěčnit právě na fotografie. A mě by osobně zajímalo, která fotka vám vždycky vykouzlí úsměv na rtu. Já jsem se díval na nějaký článek, myslím, že to bylo na Novinkách, díval jsem se i na tu diskuzi a většině lidem vykouzlí úsměv. Jednak pejsek nebo kočka, takže domácí mazlíčci na fotografii, anebo děti. Best of three.

0: Milénium Lumíra Moskovského.
1: Belgická dvojice Silver dokončovala skladbu Turn the Tide v podkroví svého domu a venku mezi tím zuřila obrovská bouřka. Celé nahrávání dodávalo hitu zvláštní napětí. Natasha, zpěvačka téhle nahrávky, zpívá o překonání životních překážek. Refren je dodnes hnacím motorem mnoha klubových akcí, nejen těch oldschoolových.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

0: otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Beat goes on.
1: Hezké dopoledne, 11 hodin, 1 minuta.
2: Doprava.
1: Na cestách docela klid, akorát na Bruntálsku, Dolní Moravice, na silnici 445 teď probíhají záchranné a vyprošťovací práce kvůli nehodě osobního auta. Jezděte opatrně, šťastnou cestou.
2: Doprava. Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
6: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
9: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Prodloužená siesta startuje těsně po 11. hodině. Já jsem Radek Gerben, moc vás zdravím. Tohle je DJ Goja.

Pomalinku se blíží konec prázdnin a říkáte si, už by to zase chtělo nějaké teplejší počasí, ať si ještě užijeme vodu, koupání a podobně. Já souhlasím a dnešek je takový, já tomu říkám meziplyn tady na Moravě a ve Slezsku, protože teď máme kolem 19 stupňů, ano v Čechách a třeba na jižní Moravě je teplej, ale od zítřka se to má měnit a v pátek se dočkáme nejenom na jižní Moravě, tam bude až 34, ale i na té severní teplot kolem 30. Možná poslední teploty tohoto typu v tomto roce. Tak naplánujte volno, nechoďte do práce v pátek, udělejte si prodloužený víkend a zkuste výšlap, koupání, jízdu na kole a podobně. Tak ať se daří. John Summit a Leila na Fresh Radio.

0: Za 10 minut půl 12. posloucháte Fresh Radio a připomínáme, že ráno, tedy od pondělí do čtvrtku, do čtvrtečního odpoledne, probíhá soutěž na Fresh Radio, konkrétně přes aplikaci Fresh Radia o produkty značky Brain Market. A mimochodem, dneska ráno jste si měli tipnout, který z těch produktů byste si od nich vybrali a proč. A jedna taková vtipná hláška se objevila a já vám ji nechci nepustit. Za chvilku si ji nenechám pro sebe a dáme ji do placu. Ještě předtím třeba Disco Lines, anebo Pitbull a Mark Anthony.
1: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
2: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
1: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Britský houseový DJ Duke Dumont Ain't No Game, mimochodem je na takovém klubovém turné, tak se chlapec snaží. Tohle byla úplně čerstvá novinka. Mimochodem můj oblíbenec a trošku změnil styl, ale pořád je to ten Duke Dumont. Fresh Radio je s vámi a teď se mrkneme na ranní vysílání, protože Bon Appetit s Monikou a Honzou taky teď v pondělí odstartovali speciální soutěž přes aplikaci Fresh Radio z Brain Market. Tedy napište nám, který produkt Brain Marketu byste se vybrali a proč. Já to vím. Magnézium, magnézium, magnézium. A co se odehrálo ráno? Best of
1: Fresh. Já tam byla, jedla, pila.
2: Je to tak, no. Takže pokud tedy máte zájem, tak stačí nám napsat. Jo, pozor, my jsme zmiňovali, jakým způsobem je třeba využít naší aplikaci Fresh Radio a napsat nám tady do studia, co byste si pořídili.
1: Máte možnost se vyjadřovat, ale přes aplikaci.
2: Přes aplikaci. Jo. A pozor, je důležité říct, že zkazy už chodí, jo. Tak já teď na mátkově třeba jenom jeden, jo, přečtu.
1: No,
2: máme tady dokonce hlasovou zprávu, tak já jsem vytáhl tu hlasovou zprávu a pustím ji rovnou, jo.
1: Zkus.
3: Potřebuji něco na paměť, abych nezapomínal brát ty léky na paměť. A už bych nezapomínal na ní.
1: No, i to je cesta, takže právě proto se ptáme.
2: Já mám favorita, já mám asi jasno. Best of Fresh 886 a 103.6 FM. I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: tomuhle hitu je skoro 43 let, ale odmítá zestárnout. Yes, Owner of a Lonely Heart. Takový ten kytarový riff na začátku, to jsme se učili na těch klasických kytarách a nikdy nám to nešlo tak jako kapele Yes v roce 1983. Mimochodem, teď si to vzal na paškál Max Graham. Posloucháte Fresh Radio, za chvilku třeba Meduza.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: nebo fotoaparát. Takže už si to můžeme nacvičit tady u nás v Česku, abychom zbytečně neplatili, ale hlavně, abychom to na tom přechodu přežili, protože člověk je úplně odtržený od reality, že ano? Tak dávejte na sebe pozor, za chvilku Chris Cross, Amsterdam.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

0: Nevím, jestli jste náhodou nebyli před pár dny na Korfu v Řecku, ale možná ano. A pokud ano, tak jste tam potkali Madonu, protože ta oslavovala před pár dny 68. narozeniny právě s rodinou na Korfu. Slyšíte správně, její 68, ta ženská je neuvěřitelná. A mimochodem Danceteria, to je hit, který odkazuje na její kariéru, která kdysi začínala právě v klubech, v newyorských klubech. Bylo to kolem roku 1982. Zaspomínali jsme, pěkná práce Madono, jen tak dále.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
0: Tak teď se na tu dopravu mrkneme.
1: Doprava.
0: Za Hornbachem na Rudné ulici ve směru na Havířov opatrně, dvě osobní auta v sobě, je to bez zranění, je tam ale únik provozních kapalin, takže teď se nehoda vyšetřuje a můžete se zdržet. Dávejte pozor, šťastnou cestu.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: No, super.
2: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
6: Siesta a Radek Erben.

0: And I'll write your name.
1: Středeční siesta pokračuje dnes v prodloužené verzi a vůbec 14 dní, protože JJ se dal volno, tak se tady s Romanem od 11 až do 14 bavíme o siestě. Pěkné odpoledne, dobrou chuť, je 12 hodin 12 minut, tohle byla Taylor Swift a my vám opět servírujeme staré dobré fláky v novém kabátu. Tentokrát v rámci Fresh Tracku to bude Galantis, což je parta ze Švédska, která chystá takové album starých předělávek. A jedna z nich je z roku 1967, jmenuje se Can't Take My Eyes Off You. Určitě podle melodie si hned vzpomenete, že to kdysi, myslím, zpívali Karel Hála dokonce, ale v originále to byl Frankie Valli. Tak schválně, pojďme si to pustit.
2: Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru.

0: Topic, Robin Schulz a další, za chvíli třeba Gigi D'Agostino. Jsme Fresh Radio, hezké odpoledne. A možná jste si všimli, pokud jste projížděli ostravskými hulváky, že konečně je otevřena nejmodernější krytá střelnice v České republice. Areál, který stál zhruba 40 mega, nabízí 3 střelnice, elektronické terče i možnost trénovat olympijské disciplíny po celý rok. A to zázemí můžou využít nejenom profesionální sportovci, ale od září i my normální smrtelníci. Mělo by se tedy tohleto otevřít i veřejnosti. Já si říkám, že je to jedna z mála městských investic, u kterých se úspěch bude doslova měřit tím, jak přesně se trefila do cíle. Tak pokud rádi střílíte, na střelnici pochopitelně, tak víte, kam zamířit. Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
1: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
2: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
10: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
11: Ty vogo, T-Rex!
12: Kde?
13: Tamhle!
12: Ten má ale klapy!
11: Je, tam je dinosauří mláďácko!
13: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
14: On je živý!
11: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
10: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
15: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Master KG a Fresh Radio. No přátelé, pojďme se podívat na pravidlo 3 sekund. Možná jste o tom už slyšeli, ano. Když nám něco spadne na zem a my to zvedneme do 3 sekund, tak na to ty bakterie nejdou. Je to takový hezký mýtus, který se neustále šíří kolem nás. Proč o tom mluvím? Protože jednak máme teď čas oběda, tak pokud vám třeba nějaký řízek spadne na zem, nejde o to, jak rychle ho zvednete, spíš o to, jestli jste doma v kuchyni nebo třeba na toaletě na nádru. Jo, tam bych to asi už vůbec nezvedal. V každém případě mě tak zaujalo tady ta myšlenka, jak to máte vy, co třeba se neustále kolem vás děje a vás to štve ohledně hygieny. A díval jsem se, že třeba takové nemytí rukou po toaletě je klasika, ale co jsem třeba nikdy nechápal, je takové to umatek, olíznutí dudlíků nebo olíznutí lžičky a pak to tomu dítěti dají. Nedej bože to jídlo přežvíkat a potom to samozřejmě tomu dítěti vlepit. No, jak to máte vy, co se týká hygieny a konkrétně nějakých věcí, které souvisí, že jsou nehygienické, ale lidi to stejně dělají.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: A mimochodem, dodržujete vy pravidlo 3 sekund? Dejte vědět. Posloucháte Fresh Radio, za chvilku třeba Sia, a nebo teď Sabrina Carpenter. Please, please, please. 12:36.

0: Gracie Abrams. Ve tři čtvrtě na jednu. Další dámy, Dua Lipa nebo Alexandra Stan. Posloucháte Fresh Radio a za chvilku je tady máte. Přátelé, pravidlo 3 sekund, to jsme probírali před chvílí a já jsem se ptal, jaký hygienický zlozvyk vás spolehlivě zvedne ze židle. Jestli to prásknete na sebe nebo na někoho doma, klidně nám pište. Tady je WhatsApp.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: No a napsala třeba Katka z Frýdku, u nás doma bojuju s manželem. Když mu něco spadne na zem, zvedne to, foukne na to a sní. Já nevím, co s tím fouknutím dezinfikuje, ale je přesvědčený, že úplně všechno. Katko, tak tohle já dělám úplně taky. Úplně stejně fouknu na něco a říkám si, tak teď už je to čisté. A nebo Petr z Ostravy, mě vytáčí lidi, co si po záchodě neumývají ruce a pak vám s úsměvem tu ruku podají. Jo, od covidu jsem se naučil takový ten speciální manévr, že dám ruku v pěst a normálně si bouchneme. Tak tolik hygiena, klidně nám pište, co vás nejvíce vytáčí ohledně hygienických zvyků.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Trochu nádech country, Dante Minsky a Kygo. Fresh Radio.
1: Doprava.
0: Trošku se zdržíte na D48, je to ve směru z Českého Těšína ke státní hranici s Polskem. Kvůli stavebním pracem se pojíždí kyvadlově opatrně. A máme tady nehodu v Třinci v ulici Požárnická, dvě osobní vozidla. Dávejte bacha, šťastnou cestu.
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Siesta.

0: Hezké odpoledne, tady je Radek Gerben, 13 hodin 5 minut, to byly LMC featuring U2 a teď se ještě vrátíme k takové diskuzi na našem WhatsAppu, protože my jsme se ptali, nebo já jsem se ptal, jaký hygienický zlozvyk vás spolehlivě zvedne ze židle. A bavili jsme se tady o pravidlu 3 sekund, že řízek nebudu jíst, když už je na zemi déle než 3 sekundy a podobně, že je tam více bakterií. Je to takový mýtus, ale pobavila mě třeba Nikol, která napsala, já nedávám, když mi někdo chce vzít hřeben. Nad tím jsem neuvažoval, možná ten hřeben nepoužívám tak často, takže u dam to bude asi častější, ale je to jedna z věcí, která může někoho vytočit. Tak klidně pište dále, protože se bavíme o hygienických zlozvicích, které vás vytáčejí do běla.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: No a teď zase něco nového. Tady je Topic.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Na Freshi se nám rozjela taková zajímavá hygienická diskuze a doufám, že už jste ve 13 hodin 13 minut po obědě, protože ne pro každého by to bylo ideální takové strávení času s rádiem a zároveň u toho, kdyby jedl něco dobrého, protože to může být nechutné, že ano? Tak co vás vytáčí ohledně hygienických zlozvyků, co vás zvedne ze židle, buď to děláte sami, nebo to dělá někdo z vašich blízkých, nebo někdo třeba z práce. Tak kousání nechtu, to je věc, která se objevuje často na našem WhatsAppu. Teď nám napsal i Honza, taková blbost, co jsme dělali všichni, ale teď jako dospělého, mě to u mojeho synka teda dost znechucuje a to je žužlání dlouhých rukávů. Já jsem si žužlal vlasy, když jsem byl mladý. No, ale zlatého bludišťáka vyhrává Marek z Havířova. Tak schválně, poslouchejte. Kolega v práci si po obědě vytáhne párátko a půl hodiny s ním doluje zbytky mezi zuby. A když něco najde, ještě si to prohlídne. Od té doby oběd vám zády k němu.
1: House na Fresh Radio. Fresh.

0: Dragon Bowman a taky Calvin Harris. Fresh Radio, za malý okamžik třeba Callum Scott a Tiesto nebo Dave a Terms. Rain Dance. Přeji hezké odpoledne a pojďme se ještě vrátit k mistrovství světa ve fotbale. Tak nevím, jak se to milí vypánové, moje žena se moc nedívala, ale jednou se dívala. Dívala se na zápas Norsko-Brazílie. Tak jsem si říkal, no konečně jí začal bavit fotbal. Pak mi samozřejmě došlo, že jí baví hlavně Erling Haaland. A dámy, teď pozor, vy, které jste to měli podobně, Haaland se ostříhal. Fakt. Ta jeho slavná vikingská hříva je pryč. Jeho přítelkyně málem normálně plakala. Zlatan Ibrahimovič mu vzkázal, ať si smaže jeho číslo samozřejmě ze srandy a další faninky brečí. Některé říkají, že mu to sluší, jiné chtějí jeho vikingskou hřívu zpět. No tak já to dneska doma řeknu ženě a pak se obávám, že Norsko právě přišlo o další faninku. No jo, takový je život.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
8: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
12: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
13: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
14: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
15: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Fresh Radio.

Posloucháte Fresh Radio a říkám si, v dnešní elektronické době se musí stále chodit do školy pro potvrzení o studiu. A potom hurá na dopravní podnik. Narážím na to, že už příští týden začíná škola, ano, prvního hurá do školy. Hurá si v uvozovkách, jak pro koho, ale znáte to, musíte třeba koupit takový ten kupon na celoroční provoz svých ratolestí v dopravním podniku, tak aby jezdili na ten kupon. No jo, jenomže potvrzení o studiu si můžete vyzvednout jenom v dopoledních hodinách mezi 8 a 12 hodinou. Jak to udělat v dnešní elektronické době, když chodíte do práce? Holt si vezmete volno a skočíte tam, protože taková potvrzení se neposílají ani do datovky, ani elektronicky. No jo, návrat o 10 let zpět, navíc ještě musíte vystát frontu u pokladny dopravního podniku, protože to musíte doložit fyzicky. Tak rodičové, pevné nervy nejenom s potvrzením o studiu, ale i s dalšími věcmi. Škola volá, tak si ten poslední týden i my ve zdraví užijeme. Jedeme dál, pustíme vám fajn muziku, ať se to dobře poslouchá, protože za chvilku třeba Armin van Buuren a teď Deep Dish a Stevie Nicks. Za mě fantazie. Dreams. 13:39, přesný čas.

0: Rychlá rota na Fresh Radio po 14. hodině. Samozřejmě poslouchejte, Marek a Mikaela už jsou tady. A jenom připomínám, že zase se bude soutěžit tentokrát o vstupy na Grill Off, tedy na parádní akci, která se chystá první týden nebo první víkend v září 4. až 6. 9. na Vřesnické Strži. Bude to závod na čas s vrakem, offroad taxi, přetahování offroadů, doprovodné exibice na motorkách a čtyřkolkách a mnoho dalšího. Tedy offroadový sraz Grill Off 2026 a vy můžete vyhrát zdarma vstup, možná i nějakou jízdu s nějakým závodníkem, tak ať si vyzkoušíte Vřesinskou Strž na vlastní kůži. A k tomu ještě tady máme něco sladkého od společnosti Chocobos, tak po 14. rychlá rota.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
4: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava.

0: Tomuhle říkám balzám pro uši. Coldplay, Hymn for the Weekend.
1: Doprava. Doprava.
0: Do víkendu ještě pár dnů zbývá, takže pojďme zpátky do reality. Středa 26. srpna. Přesně 14 hodin, pozor. Na Rudné ulici, kousek od Hornbachu, je to myslím ve směru na Porubu, jsou v sobě dvě osobní auta, opatrně. A ještě ulice u Dubového mlýna v Opavě, tady jsou v sobě taky dva osobáky. Šťastnou cestu a dávejte pozor.
2: Doprava?
1: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Rychlá rota. Marek a Michaela.

0: No jistě, jdeme na to. Středa 26. srpna začíná rychlá rota na Fresh Radio. Marek a Michala je tady a já se směju o té doby, co jsem dneska otevřel ledničku.
1: Kterou ledničku myslíš? Naši u sebe ledničku. Doma nebo tady u nás
0: tady,
1: v rádiu?
0: Tady u nás v rádiu, když jsem to otevřel, tak si vzpomeňte si na včerejšek, kdy jste se mi smáli, že na snídani si dávám tlačenku a že prostě bych to neměl a já nevím, kde si, co si. Přitom já si myslím, že to je obyčejný kus studeného masa, který vůbec člověku neublíží, ba si myslím, že ho posilní. Ale máme tady jednoho nejmenovaného moderátora, který tady občas zaskakuje a on si tady nosí pravidelné snídaně.
1: Občas zaskakuje.
0: No jasně, občas zaskakuje, nemůžeme říct, kdo to je.
1: A já bych to klidně naprášila.
0: Já to nenapráším. A on si tady v ledničce už od pondělka nechal snídani. Mimochodem, víte, co to je za snídani? To jsou, prosím, věnečky.
1: To je snídaně, která tam může být v podstatě další dva týdny, protože se úplně neskazí, jelikož je plná cukru a cukru je konzervant, takže bych se toho úplně nebála.
0: Já to chápu, ale už to bude tvrdé, to odpalované těsto, víš? To
1: je možné, ale tak on si to vynahradí zase hamburgerem.
0: A my jsme se zase, právě, a my jsme se bavili, že to tady zapomněl, že bychom mu to snědli a bylo nám řečeno, že to máme nechat, že si možná na to někdy vzpomene. A další den na ranní vysílání si donesl hambáč, jo?
1: Já teď si ho propálil, ale.
0: Takže jestliže já s tou tlačenkou, jo, jím nezdravě, tak ten člověk, který tady ráno snídá u ranního vysílání, tak ten jde smrti naproti.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. Oh.

0: Tak si představ, Marečku, já jsem včera odpoledne, to musíme říct, šla do mobilní pohotovosti, která je na Masarykáči. A představ si, jaké rádio tam hrálo.
1: No tak to vůbec by mě nenapadlo.
0: No člověče, fakt naše. A oni nás prý opravdu poslouchají každý den poctivě, takže je tam velmi zdravím všechny ty hochy, kteří tam byli včera, nebo možná, že tam jsou dneska jiní, nebo i nějaké dámy, nevím, ale všechny je tam srdečně zdravím.
1: Můžu být impertinentní?
0: Ne.
1: Už máš domluvenou reklamu, když o nich tak mluvíš?
0: Vidíme. Každopádně mě to velmi potěšilo, víš? Jsem slyšela zrovna Aleška, jsem byla poměrně dlouhou dobu, protože tam bylo hodně lidí odpoledne, tak jsem slyšela celý, téměř skoro celý Fresh Mix.
1: No nekece.
0: Jo, bylo super.
1: A jak hrál, dařilo se mu, anebo
0: ty, dobré,
1: to kazil
0: to
1: jako
0: bylo.
1: Vždycky?
0: Ne, tak včera dobré, dávám mu za jedna.
1: No kece.
0: Jo, a bez hvězdičky, ale jedna.
1: Bez hvězdičky, a tak to je důležité. Jako, kdybys mu dala ještě hvězdičku, tak mu by zas zbytečně narostly, víš,
0: no to,
1: jak ty.
0: No
1: ty ramena, víš,
0: ne,
1: jak
0: to ne, to ne, to by s ním nebylo k vydržení nějakou dobu.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: No, super.
2: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
12: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
14: A dívejte, tam je ten velký!
15: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
16: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
17: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
18: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
19: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Roky dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli. Museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show v českém ET.

0: více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Sifon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší FlowerFactory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež? Hrajeme o 2000 korun do Chocobos.
2: Chocobos, čokoládovna, samé sladkostky, dobrůdky, kousek od obchodního centrum Forum 2 Karolina a vy tam budete v pátek moct vyhrát 2000 na útrat.
1: A jelikož máme dneska středu, tak hledáme tím pádem třetího do naší tabulky. V pondělí to byla Adéla, v úterý to byla Natálie,
2: no,
1: tak kdyby to dneska byla opět žena, nám by to bylo jako celkem jedno, že jo?
2: A víš co, ještě se nám nikdy nestalo, že by bylo všech pět žen.
1: To se nestalo.
2: To se ještě nestalo.
1: Pět chlapů už bylo, ale pět žen ještě ne. No hele, uvidíme, jak to s váma dopadne, pojďme opět na zákeřnou otázku, která zní, je pravda, anebo je to lež, že raní dvojice snídá likérové špičky. Ještě stále WhatsApp.
2: 77337 136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Radegastův Šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež o 2000 korun do Chocobos a my to jdeme rozseknout. Máme tady nějaké hlasovky, náš věrný posluchač Petr.
2: Je to lež. Nesnídali to. Měli tam Brain Market a sami dobrutky, ale nesnídali špičky. Aspoň doufám.
3: No špičky rozhodně ne, protože jsme se bavili o věnečcích, to za prvé,
1: no,
3: jo?
1: No, ještě Čenda.
4: Je to lež, jakou věř.
1: Čendo, moc krát děkujeme a výborná odpověď je tady z čísla 198 na konci od Ondry, který napsal odpalované těsto s trochou semtexu.
3: V podstatě dobře ti to v tom břiše jako udělá s tvým tělem vlastně taky, když takhle budeš snídat pravidelně.
1: No.
3: A nejednalo se navíc o oba moderátory. A bavili jsme se hlavně o jednom.
1: To už je jedno.
3: To už je jedno. A taky to nebyly špičky, a byly to věnečky
1: byly
3: ještě
1: to
3: jedno.
1: Věnečky,
3: takže
1: ano,
3: to byla
1: přesně
3: lež.
1: Tak, no.
3: Přesně.
1: Výherkyně 076 Terka, takže máme třetí ženu jako. Pozor, to bude ještě zajímavé.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
9: Marek a Michaela. Každý den od 14 na

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: 15. hodina je tady, hezké odpoledne. Mrkneme na cesty. Silnice 1/11, to znamená naše známá Rudná ulice. Z Havířova, když pojedete do Vítkovic, tak jak je sjezd k Hornbachu, tak u těch kruháčů tam jsou v sobě dva osobní automobily, tak se to tam došetřuje. To je všechno.
0: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
0: Rychlá rota.
7: A neb dva, co nezastavíš.
8: Rychlá rota.

0: Další skvělá muzika na začátku druhé hodiny, rychlé roty s Markem a Michaelou, Dua Lipa Love Again, a tohle to už je Meduza a Lose Control. Já mám jednu takovou z domu, chceš ji slyšet?
1: Počkej, otázku, vtip, nebo informaci,
0: takovou,
1: nebo co se
0: takovou informaci.
1: No tak já chci.
0: Já jsem v neděli uvařil 5 litrů držkové polévky.
1: Ještě dneska je středa, jenom
0: ano,
1: víme.
0: Ano, ano. Jo, a narval jsem do toho 2 kila těch držek, prostě ať to stojí za to, víš? Aby jsme to dneska dojedli ve trojko. A mamina říká, až pojedeš z rádia, stav se do makra pro další držky.
1: Ne, takže bude další držkovka, jo.
0: Já říkám, neblbni, když se toho přejíme. No ale do zásoby by být mohli, ne?
1: Ty, tak to muselo být ale hrozně dobré.
0: Já ti někdy donesu.
1: Ne, já to nejím.
0: Ty
1: ne,
0: to nejíš?
1: Ne, fuj, vůbec ne.
0: Hele,
1: to ne.
0: Můj táta, když ne, byl mladší, ne. Tak říká, že vždycky, když si dávali držkovku, tak on si ho nechával scedit. A jedli jenom tu vodu.
1: Jo. Ne, děkuju.

0: další skvělý fresh track Duke Damont and No Game. No a máme tady lehký takový bonz, jak se říká, vůči pánům, co mají pomáhat a chránit. Tak oni pomáhají a chrání. Přesně když odbočíte z Richvaldu na Petřvald, tak hned asi 100 metrů za tou odbočkou pomáhají a chrání.
1: Dodržovat rychlost.
0: S radarem samozřejmě, jak jinak. Jo. Takže díky za zprávy, taky jsme rádi, že ten dotyčný, co nám to napsal, správně dupl na brzdy ještě dříve, než oni si stihli dohrát Tetris a nedostal pokutu.
1: Jako tam tím směrem asi nepojedu, no, ale tak kdo tam jede, tak. A kdybyste ještě někde je viděli, tak klidně nám to hlaste, my to všechno povíme.
0: Jo?
1: Jo.
0: OK.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
4: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
5: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
2: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: No, tohle to už je taky pěkně vzpomínková hitovka Last Frequency z Reality.
1: Nevím, jestli by se jim to líbilo, ale já bych jim to třeba klidně poslala do Itálie našim posluchačům, protože já bych ráda pozdravila Majdu a Dana, kteří nás zdraví z Itálie a tam nás poslouchají. Chtěli zahrát nějakou písničku, tu prý nemáme v playlistu, si říkal.
0: Bohužel.
1: A tak něco jiného.
0: No tak jako cokoliv, co teď přijde,
1: tak
0: že?
1: Tak co teď přijde, tak my vám posíláme a zdravíme vás, Majdo.
0: Tak jo, tak bude to David Guetta, Hypaton, Bonnie Tyler a celé se to jmenuje Together.
1: A budete nás poslouchat až do 5, jo, za to. Děkujem.
2: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikem.

0: Já jsem, Marečku, včera byla v kině.
1: Ne.
0: Jo, já jsem byla včera v kině, já jsem svého Jarouška pozvala na rande do kina a... byl to velmi romantický večer.
1: Mechtle.
0: No, tak to jako nebylo.
1: Aha.
0: Tak kino bývá plné, že? My jsme byli na Odysseuse, takže jasno, že tam bylo jako hodně lidí, ale prosím tě, krom toho, že teda mě to vůbec jako nenadchlo, že mě to nepohltilo, tak jsem zase jako polehla kouzlu dobrého marketingu a vyprávění od všech a komerce a tak dále.
1: Já jsem věděl, proč na to nejdu.
0: Takže já se omlouvám, jestli někdy přijdu jak z jiné planety, jo? Že prostě všichni jako o tom básní a má to x milion trilion hvězdiček na různých odkazech, já nevím co, ale tam přijdu a teď tam sedím. A říkám si, jako já to nechápu. Už mě to prostě nenadchlo. Takže já jsem si říkala, jestli nejsem z jiné planety. A potom jsem si ještě večer v posteli o 11:30 promítala v hlavě a přečítala recenze a narazila jsem přesně na takovou, která se mnou jako rezonovala. A říkala jsem si, jo, to je přesně ono, jako nejsem v tom úplně sama. Takže mě to nenadchlo. No, to je jedna část příběhu, že mi tam chyběla ta mytologie, jakoby jak to říct, to kouzlo prostě.
1: Tajemno,
0: bylo takové americké.
1: No, prostě byla prostě to klasická akčňák, americká jo? Akční řežba no, od začátku tak, až do konce.
0: No, prostě... No.
1: Hektolitry krve, že jo?
0: A to ani tak, to nebylo až taková
1: takže
0: hrůza,
1: proto,
0: ale...
1: Takže proto, aby na to mohli i děti, tak tu krev radši vymazali.
0: Spousta prostě známých jako herců, bylo to takové jako až moc, prostě moc a nic, moc z toho.
1: Tak, ale když má někdo peníze, tak co?
0: No, jasně, tak je to o tom. Ale co se nám tam jako dělo? Prostě já jsem si hnedka vzpomněla na toho Spider-Mana, jak museli vyklidit to kino.
1: Slyšel
0: jsi o tom, jak tam někdo pouští
1: jasně.
0: Ty vzdoušky, které nejsou úplně
1: dýchatelné.
0: Tak, to se nám tam přesně dělo a poslední 2 hodiny v pravidelných intervalech.
1: Počkej, to jsi tam byla tak dlouho?
0: Tak to trvalo 3 hodiny, ten film,
1: Ježíši, že? Ježíši Krista. Takže... A tak, ne, ty jsi to řekl tak nádherně, poslední 2 hodiny pravidelných intervalech.
0: To byly pravidelné intervaly, že jako stane, dobře, že se to stane jednou v kině mezi lidma. Mm-hmm. To se jako stane. Že to stane jako po druhé, že se něčeho lekneš a tak podobně, jako OK. Ale v pravidelných dávkách, Maro, ještě hodina, až bych tam nevydržela v tom kině. Já jsem měla v kapse tady tenhle parfémek malý, podívej se. A tím jsem potom sprejovala mě
1: a to byl někdo vedle tebe, nebo?
0: Pod náma někdo to musel být.
1: Měli jste jim to vylet na hlavu?
2: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
6: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
7: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za 0,5 mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: DAB FM anebo apka.

0: Doprava. Doprava.
1: 16. hodina je tady, hezké odpoledne, pojďme se zase společně podívat na chviličku na cesty. A v Moravskoslezském kraji nemáme hlášený žádné dopravní nehody. Jste šikovní.
0: Doprava. Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená 2 klobásy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: 16 hodin na 10 minut, stále posloucháte pravidelný pořad, který se jmenuje Rychlá rota na Fresh Radio. Už jsem chtěl říct úplně něco jiného, ale pak jsem si zarazil, to by bylo hodně blbé, taky to začíná na
1: to.
0: Já je mi to naprosto jasné, já jsem od tebe nic jiného nečekal. Kontrolní otázka pro tebe, co ti říká jméno Alban Uzoman Vapa?
1: No, tak když to řekneš takhle dlouze, tak ani nic, ale ten Alban, to mi připomíná doktora Albana, to byl zubař.
0: Naprosto
1: nebo někdo.
0: Přesně,
1: byl
0: ano.
1: Byl to zpěvák, zubař takový černoch velký.
0: Slavný švédský zubař doktor Alban dnes slaví své 69. narozeniny.
1: No, to je hned.
0: Takže hodně štěstí, zdraví, tam někde do toho Švédska, pokud tam ještě stále žije, pokud nežije někde jinde. V každém případě my si dáme od něho track.
1: Já jsem si říkala, jestli tam něco pustíš.
0: A já jsem vybral Look Was Talking, i když on má větší hity, ale to je takový ten track, který se prostě hodí k našemu rádiu.
1: Dávej to tam.
0: Doktor Alban. Fresh Radio.

0: jsem ti narazil na jedno takové zvláštní slovo a vůbec nevím, co to znamená. Co je to base face?
1: No, hele, chodil jsi někdy na drum and bass třeba, byl jsi ne?
0: Málo kdy, no.
1: A tak když tě něco chytne, tak dělá člověk tak... Zase jsme si vybrali téma, které se nedá v rádiu úplně jako popsat. Včera to byly tanečky, dneska je to bass face. To znamená, že ty děláš takovou jako... Tak jako, že dáš ty koutky prostě dolů, je to jako...
0: Jako, že ksichty,
1: jako, ksichty prostě. Takové typické pro to, když tě chytnou ty emoce, jako
0: no, ale to přece není jenom u drum and bassu, to může být taky u dropu, anebo u nějakého dobrého vokálu, nebo jak máš EDM a máš tam nějaké pískání, tak jako
1: no,
0: žíkání a tak.
1: Já nevím, já mám takový pocit, že tak vychází to z toho bass, jo, je tam ta basa prostě, ale když slyšíš nějaký zpěv, že jo, tak prostě třeba se rozkáš, usmíváš nebo něco, ale u toho je to, to typické takové jako prostě jako no. Drsné, ten skrčený nos a koutky dolů prostě, říká se tomu bass face, no?
0: Já si myslím, jako, že já bych to mohl si poslechnout třeba u Metallica, jako jo. Protože když to... je dobrá basová linka u roku, taky to jde.
1: Tak jako to můžeme vyzkoušet a můžeme to potom porovnat. A ono totiž se tím zabývali jako vědci. Proč to tak je?
0: Ježišmarie.
1: No, a prostě mozek je v šoku z euforie.
0: Jo, já jsem to tušil.
1: Takže tam, prostě ty
0: tam
1: emoce, které jsou tak silné.
0: Zkratovému jednání.
1: V podstatě by se to tak dalo říct.
0: No, takže jakmile se ti vlastně tohle to stane, tak si prostě jeblá.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér. Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz. Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano! Na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
8: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
2: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
9: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
2: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Další úžasná novinka, Michael Gray a Barbara Tucker, I Get Lifted. Ty jsi měla vidět, jak jsem dělal bass face, hele. Nepotřebuji k tomu ani...
1: Asi byl slabý, Maro.
0: Asi pravděpodobně nepotřebuji k tomu žádný dramy ani bassy, ale to vůbec nevadí. To je v pohodě, super všechno. Mrkneme na jednu věc, která stále probíhá a probíhat bude až do čtvrtečního odpoledne, a to soutěž přes aplikaci Rádia z Brain Market. Posluchači totiž napíší na aplikaci, který produkt Brain Marketu by si vybrali a proč. Samozřejmě pokud chtějí soutěžit, že jo?
1: Je to tak, a Monča už nám říkala, že to tam padá docela jako slušně, že píšete ve velkém a vy pořád ještě máte možnost, protože ráno bude ranní dvojice vybírat jednoho a my budeme taky jednoho vybírat. Takže potom si vlastně tu věc, kterou byste si tam rádi dali, jo, skutečně budete moct objednat. A kdo
0: ten
1: poslouchal voucher, dneska
0: ten
1: ráno,
0: je za 1000 korun, jenom bych tak do toho doplnil.
1: Kdo poslouchal dneska ráno, tak tady byl rozhovor s majitelem vlastně Brain Marketu Jirkou Votavou a tam jste se mohli dozvědět spoustu věcí, například i to, že teďka se vlastně blíží B7, což je, jak jsme říkali včera,
0: oni
1: velký závod pěti, sedmi beskydských vrcholů.
0: Oni jsou hlavní podporovatelé.
1: A dokonce sám Jirka Votava běží.
0: Nekecej.
1: Poběží, takže ha, náročný okay, víkend.
0: Takže co je dneska středa? Mm-hmm. To znamená ještě zítra celý den až do odpoledne, kdy to teda celé uzavřeme.
1: Je to
0: a,
1: tak.
0: A vylosujeme někoho, kdo vyhraje voucher v hodnotě 1000 korun do Brain Marketu.
2: Posloucháš Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.

0: na tebe takovou jednu výtku.
1: Ale.
0: Začínáš být trošku nudná konzerva.
1: Jak to?
0: No, protože jako už třetí den, nebo možná už je to i týden, co si žádný vtip nezandal.
1: Ale já jsem ti to vysvětlil.
0: Ale mě to nezajímá, já jsem říkal, že máš vtipy začít vymýšlet, třeba. Že jsi taková studnice už za svůj věk.
1: No, to sice jsem, ale nemůžu je začít vymýšlet, protože...
0: By byly strašně sprosté, že?
1: Za prvé by byly strašně sprosté a za druhé tak nějak jako můj bankovní účet je prázdný na to, abych něco vymýšlel.
0: Jo, takže ty bys potřeboval dostat zaplaceno.
1: No, tak jako mohla bys, no. No tak ty chceš, že ty vtipy jako vymýšlím, tak...
0: Chceš, že ti zaspívám?
1: Tlustěchu zaplať.
0: To je barter, víš?
1: Jo, určitě. A nejlépe o stravu.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Rychlá rota.
5: A neb dva, co nezastavíš.
6: Rychlá rota.

0: Doprava. Doprava.
1: Za necelých 8 minut, 17. hodina, to znamená, že se blíží Fresh Mix s Alešem Brunou, ale teď se ještě podíváme na dopravu. A doprava v Moravskoslezském kraji je naprosto v klidu.
2: To
1: znamená, že
2: dobře.
1: Nic není. Jako no.
2: My odcházíme v takové pohodové atmosféře. Ty už si řekl, že teď bude Aleš Bruna a po Aleškovi to už tak klidné nebude, protože přichází fatální teroristé. Takzvaný Baseface, že jo, jak jsme o tom dneska hovořili, takže ten si připravte na večer. No a já se rozloučím vtipem, protože když už Marek žádný nepřidá, tak my tady máme vtip od našeho posluchače. Doufám, že to je teďka David, že to neřeknu špatně, řekla jsem to dobře. A poslouchejte, jak to je, přichází období burčáku, takže jaký je rozdíl mezi červeným vínem, bílým vínem a burčákem. Červené víno roztahuje cévy, bílé víno roztahuje nohy a burčák roztahuje konečník. Naschledanou, čau, ahoj, zítra.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
3: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Tak hezký poslech se na Fresh in the Mix.
1: Dneska je středa.
0: Dramíku třeba začínáme dramíkem. Tohle je novinka od Dimension a... Subsonic, Coast Town, hezký poslech. Jinak připomínám, hned po mně tady v 19 hodin startuje dramíkový speciál Fatal Terror. A teď už tady hezký poslech.

Fresh Mix a Aleš Bruna. Buď fresh.

I dneska si samozřejmě užijete na Freshi v rámci mixování spoustu staré muziky, jednak v remixech třeba zrovna teď Oasis a jejich Wonderwall, která je znova v hitparádách po světě. Ale také vás čeká druhá část dnešního Fresh Party mixu číslo 7, tedy spousta české a rockové muziky. Ale teď Oasis.

Quavel z Ella Langley před chviličkou, ale teď už klasika. Kid Creole and the Coconuts. Jejich fantastické funky z minulosti. Stool Pigeons. Hezký poslech, jste na Freshi.

takový renesanční umělec, jak se když si říkalo, dělá do všeho, dělá taky hodně youtubera a hodně si hraje se sociálními sítěmi. Pozor, taky má na svém kontě ten nejsledovanější naživo streamovaný koncert všech dob. Zatím tedy. Another drink. A teda na Fresh in the Mix.

Novinka od kapely, která mě docela překvapila, protože jsem myslel, že už jsou fakt jako mými mrtví. Bohužel jeden ze členů zrovna tento rok umřel. Ale ten už s nima nejezdil, když jsem je viděl v Londýně na koncertě, na takovém skoro soukromém. A pak s nima ještě zažil docela příjemný rozhovor po koncertě. Tak jsem si říkal, jo, starý věci dobrý, ale ti už asi nic nového, geniálně nové myslí. A ejhle, tady jsou Johnny Hates, Jazz a jejich novinka Soul Believer. Společně s Jackie Graham, to je ten ženský vokálek v písničce.

měli v osmdesátkách, nebo vlastně mezi osmdesátkama, skoro až devadesátkama, hity jako Shattered Dreams, Turn Back the Clock, Don't Say It's Love. Ten si za chviličku dáme.

jsem slíbil, že si připomeneme tu kapelu, britskou dobrou starou kapelu Johnny Hayes, že si ještě nějakou starší písničkou. Tady je jeden z jejich hitíků, který taky tehdy zazněl v Londýně na koncertě. Don't Say It's Love z prvního alba.

Taky s tím, jak nám končí prázdniny, ale to je třeba udělat best of holiday, tedy výběr nebo mix toho nejlepšího z letošního léta. Ale ta písnička tam asi bude. Morgan Wallen, Bieber.

já koukám příští týden už prvního, do příštího týdne to musí být připraveno, hotovo, namixováno, připraveno k přehrání. Veso Validej, už příští týden tedy, no.

Stal se rok 1978, já byl tenkrát v prváku na Gimplu. A tehdy jsem uslyšel písničku skotského Jerryho Raffertyho Baker Street poprvé. Tady je nová verze z Ulti Remixu, téhleté legendární saxofonové nádherné věci i polotech. Fresh Mix.

0: V 90. Undercover předělali Baker Street a kdo ví, kdo ještě. Tohle to byla originální verze, samozřejmě lehce remixovaná. Jerry Rafferty, Baker Street, album City to City. Tak nějak se mi se jmenovalo. 1978. Na chviličku pokračujeme Indomix.
1: Fresh Radio, Ostrava, 886 a 136 FM, Třinec, 106.5 FM. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
9: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
10: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
11: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
12: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

pokračujeme v krásné jízdě, tedy v mixování v rámci středy. Tady je Break and Swim a jeho Dance, Dance, Dance. Tak, budeme tancovat. Aspoň v tom následujícím mixu. Tak přeji hezký poslech.

Vrdány tuhle tu písničku předtím trošku vyhypovali až na 8. příčku jako novinku. Tady duet Madony a Kylie Minogue Love Sensation. A tento týden už tam není, vypadl. Takže opravdu to tlačili mohutně, finančně.

Ale celkově ten výsledek samozřejmě není úplně ideální, no. Kdyby se to tam drželo díl, bylo by líp. Ale písnička to vůbec není špatná, navíc spojila tyhle dvě dámy poprvé v hudební historii. Kylie, Madonna.

originál Steve Winwood. Tady jeho slavná Valerie Colony. Erik Prist to udělal tanečně a tohle je nový remix. Remix roku 2026. A my jste na Freshy in the Mix.

Ale jako jo, není to špatný, ale originál, originál v tomhle případě. Jak mi to nesedlo, je tam příliš mnoho zvuků a nějak se utápí ta hlavní a důležitá věc. Přidám ještě novinkového Alesa, ukázal se teď v pátek a vůbec není špatný. Tlačí na pilu. Get your groove on.

Tohle to znáte z našeho vysílání. Od pátku hrajeme v denním playlistu Say Something. Sony Forera a Becky Hill, australská hvězda současnosti, která se usídlila v Londýně a tam to prostě smaží. A vypouští jeden dobrý hit za druhým.

Přidám ještě Armina van Burena, který hrábnul do Depeche Mode do klasiky Enjoy the Silence. Nazval to Here in your, in my arms, jo, my arms. Vlastně tak, jestli to ozývá v textu, tak to jenom jakoby, ale do závorky dál, Enjoy the Silence, dobrá, dobrá. Za chviličku si dáme druhou část Fresh Party Mixu číslo 7, včera první, dneska druhá. Tady je spousta staré, rockovější a české muziky. Prostě na party, no. Playlist na mém Facebooku už od včerejška.

0: tvoje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
10: Ty vogo, T-Rex!
11: Kde?
12: Tamhle!
11: Ten má ale klapy.
13: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
14: Mimino stegosaura.
15: On chodí.
16: On je živý.
13: Hoši, velké řeště s průlízkami.
17: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
18: A dívejte, tam je ten velký.
19: Ten má krk až do nebe.
9: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.

0: Fresh Mix.
1: Fresh Mix.
2: Tak jsem zpátky při srdečním mixování. Tady je spousta staré muziky a aneb Fresh Party Mix číslo 7. Dneska jeho druhá půle, jak jsem sliboval, avizoval, vyhrožoval. Tady jsou taky tým a reklama na ticho. Hezký poslech.

0: Fresh Mix s Alešem.
1: Sing a song for the broken hearted.
2: Tak jedeme trošičku příznější, možná rokovější, ale i české věci, party hity. Vzpomínáme rok 2000 a John Bon Jovi, It's My Life.

0: Rádio Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.
1: A taky aplikace a taky DA+, jsme fresh.
2: A jedeme staré bomby.

Tohle to se taky jmenuje It's My Life. 1992, tady 90, jeden z kultovních hitů. 90, tady švédský Dr. Alban. Jo, It's My Life.

0: Tak se nafreši, Fresh Party Mix číslo 7, dneska jeho druhá půle, připomínám, playlist na mém Facebooku, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení. Bylo léto roku 2012 a svět se zatřásl, K-pop trhl do světa díky písničce korejského Psáje. Gangnam Style, Open Gangnam Style. První videoklip s miliardou slednutí. Dnes, myslím dneska 3 nebo 4 už dokonce.
1: Fresh Mix, Alešem Brunou.

Tak, velké party hity napříč roky, napříč styly. Ve finále ještě Svařák od Harleje, jo, Svařák od Harleje. Rok 2000.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Jest tam pro vás Best of Holiday, tedy výběr toho nejlepšího z prázdnin letošního roku. Ale ta písnička o Bostonu. Bostonu. Hostely, lefty se tam určitě objeví. Je to globální hit. Hezký poslech se na Fresh Hit na Mix.

Another. Several Lines. Tady druhý počin takhle těch nových hitmakerů. Taky se povedl, taky se hraje, taky funguje.

letní vecky roku 2026, tedy prázdninové vecky. Holiday vecky. Tady věci, kterým se nejvíc dařilo letos v létě. O prázdninách. A je teda v klubech.

Ariana Grande stihla vydat celé nové album. Tady je hit, který z toho alba je a který je taky hitem léta roku 2026. Pecko! Tak jsem se dozvěděl nebo dočetl, že to je řada její kosmetiky. Takže dělám

Tak, tlačíme to do finále. To dnešní středeční mixování. Přidám ještě slovenskou Adélu, která se chytla v Americe s takovou extravagantní písničkou. Ale chytla, pozor, chytla. Docela úspěšně, ten klip je takový hodně provokativní, je to taková polomodelka zpívající, takže to umí všechno patřičně prodat. A taky je to velký letní hit. Zase zítra po 17. In the mix. Čus!

koukám, že by se nám tam ještě mohl vlézt Steve Lacy a jeho Spider-Manovské Oh Yeah ve finále. Dobrá, zase zítra po 17. Mix. Čus.

0: Fresh Radio. Fresh. Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymarathon.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
3: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
4: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
5: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava CZ.
11: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
12: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.
7: Rajva. bezpečný domov i pracoviště.
13: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: up and try again.
1: 8. duben 2026. Středeční Fatal Terror Show se vám opět hlásí. Za mikrofonem ze studia Fresh Radio vás dnes vítám já, Drop Database, a spolu se mnou samozřejmě Fantek. Ahoj.
2: Nazdar, nazdar.
1: No tak co, co dneska, dobrý všechno?
2: Jo, náročný den, ale jsme ve studiu, hudba hraje.
1: Co nás dneska čeká, nevím, ne, prosím tě.
2: No, budou bubny, budou basy, takže se těšte na nové tracky z drámezového světa.
1: OK, nebudou chybět ani novinky ze světa a okolí.
2: No, pozveme vás na nějaké, na nějaký ten blížící se mejdan.
1: No a na závěr si dáme historickou hodinku, dámy a pánové. Čekají nás totiž vinily. Tak jdeme na to.
2: Vytáhneme staré kousky, kamaráde. Takže vy, co jste doma, se polně usaďte. Vy, co nás posloucháte za volantem, tak hlavně zapínejte pasy a jeďte bezpečně. Začíná Fatal Terror Show.
1: Jdeme na to.

0: hang up and try again.
1: Fatal Terror.
2: Novinky. Larry Collins aka Kellyx vypouští do světa dvě nové skladby. Na slavném Critical Music se objevily tracky s názvem In Check and Triple Shot. No a co vám budu povídat? Mě ten nový Kellyx prostě baví. Pojďme na to. Tohle je Kellyx Triple Shot. When you think-

0: No tak to bylo něco.
1: No kamaráde, tak tohle, to je dobrá sypačka.
0: Dobrá novinka, čo?
1: No, mě jako, se líbí.
0: Jako ještě k tomu Kelixovi, jako mně přijde, že po tom, co se vlastně Kelix and TB tak spolu jako odseparovali v podstatě, tak od té doby opravdu Kelix změnil a nasadil brutálně lačku, protože přece jenom jako Critical Music, tohle všechno, že takové jako labely nikdy u něho jako nebyly.
2: No já naprosto souhlasím, naprosto. Jako jde vidět, že se kreativně může vyřádit asi konečně.
0: Je to diametrálně odlišný styl, než co dělal klasicky, že jo? Ale pozor, teďka už tady slyším další novinku.
2: Chtěl jsem říct, že kreativně se samozřejmě vyjádřili títo borci Fresh 2, Fyrapus a Signum. Přesně o těchto těch se teďkom budeme bavit. No, každopádně v rychlosti vydali nový track s názvem What You Got For Me. A tahle pecka s čistým sound designem vyšla na Elevate Records. No, jdeme na to. Ten první drobě hned fakt jako...
0: Odlot,
2: tak zapínajte pasy. Tohle je Fyrapus, Signum, What You Got For Me.

0: Oh yeah, tak to se nám tady krásně rozjelo.
1: Jo, jo, to jako, já myslím, že Pyrafus poslední dobou, to je záruka kvality, co track, to absolutní bomba.
0: No mimochodem, ty jsi teďka vlastně s těma hrál, že jo?
1: Ve fabriku.
0: Ano. Ve fabriku?
1: Ano, ano.
0: A co, dobrý všechno?
1: Hej, super.
0: Já jsem tam teda byl, ale jako asi na prvních 15 minutek, potom jsem už tak nějak jako byl společensky unaven, takže jsem šel domů, ale jako strašně to tam valili, no.
1: Já jsem musel vydržet na svůj ranní
0: na čtyři,
1: čas.
0: Na tvůj 4.20 ranní čas.
1: 4.20, jo, 4.20, hej. Teda 4.20,
0: no jo,
1: jo ne, jako setík super, my už jsme se že vlastně viděli s těma nabídcech a tohle, takže jako pamatoval si, bylo to super, jsme pokecali, zaspomínali a no zabil, co si budem. Po Endym to bylo, myslím, ještě byla dobrá vzpruha.
0: Já si vzpomínám, když jsi teďka říkal o těch vícech, já si vzpomínám, jak vlastně na 4 dny tam chodili prostě v backstage na drumové stage nějací jako 2 týpci a vůbec jsem jako vůbec takový, víš, jako dobře ohaknutí prostě, jo, ty pirlečky na sobě a říkám, tyvo, jako, kdo to vlastně je? No a potom mi jako vlastně si říkal, asi 4. den nebo co,
1: jo.
0: Že to byli oni právě.
1: Jo, jo, jo.
0: Jo, že vůbec jako nevěděl, koho ne. A to
1: jo, oni ohaknutí byli dobře, no, jako jsou, oni jsou vlastně, ježišmarja, Nový Zeland, Austrálie.
0: Myslím si, že jo, ale jako, proto, nebo o tom
1: každé, když takový jako z té země takový borci přiletí, tak úplně vidíš i ten styl jako festivalu i toho oblečení, prostě on tam pomalu chodil bez trička, frajírek prostě, ale. No, zandali dobrý setík i na bícech, pokud jste neslyšeli, najdete na YouTube a je to fakt pecka.
0: No tak jo, my se posouváme dále.
1: Přesně tak, právě nám hraje track Demons od českého producenta, který si říká Valentin.
0: No tak pojďme si ho asi ještě dát, ne?
1: A pak si dáme další novinku.
0: Oh yeah.

0: novinky.
1: Tak, jsme zpátky s další novinkou dnešního večera. To bude nový kolab anglických producentů Scantia and SMG. Tito poměrně mladí producenti, mám takový pocit, že mají na svědomí pomladí. Tak oproti nám jsou podle mě mladí. Jako.
2: Určitě, no každopádně, my už jdeme do důchodu za chvíli.
1: Tito dva borci mají na svědomí spoustu skvělých zářezů, no a já mám takové tušení, že tohle bude asi zase jeden z nich, protože no. je to fakt cíla. No tak jo, Scantia SMG, Absent na Radio Fresh, pojďme na to.
2: Per to do mě a jde po mně.

0: No jo.
1: No, no, no jo, no jo.
0: UK Jump Up teďka valí světem, jsem slyšel.
1: já jsem to slyšel taky. Parádní věc.
0: Je to pěkný.
1: Pěkné, krátké?
0: Je to pěkné, krátké, no, ale o tom bychom se mohli bavit delší dobu, že? Proč je to, ne, proč je to pěkné, ale proč je to krátké?
1: Mně se líbí, že o krátkých věcech by zase mohli bavit dlouho. Ale pozor, my se opět hlásíme zo Slovenska, protože s novým epkem se hlásí L+.
0: Okay.
1: To obsahuje 4 tracky a vyšlo na legendárním Jungle Cakes,
0: okay,
1: kamaráde.
0: Okay, okay.
1: No já jsem si vybral track s názvem Serious, který je na vokalu ve spolupráci se Sukiwardem. No už se nám to rozjelo, je to bombokladek silně. Takže tady to máte slovenské Jungle Vibes.
0: Slovensko.
1: L+, Sukiward, Serious.

0: No tak jo.
1: Bomboklad.
0: Bomboklad. To byl jako velice zajímavý bomboklad. Ovšem, dámy a pánové, teďka přichází ta krásná chvíle, kdy přichází zprávy ze světa a okolí. Takže poprosím jingle. Děkuji. A jdeme rovnou na to. Takže první novinkou.
1: Ale to je pozor, já vás všechny nažhavím, to je fakt velká novinka, hlavně z okolí, no pojď na to.
0: Přesněji z našeho domečku, že jo? Ale dobře, první zprávou je, že Fatal Terror Show, to jsme mimochodem my, bude mít tento pátek ve Fabriku v Ostravě 360-kový mejdan, na který pokud se zaregistruješ, ale taky nemusíš, že, můžeš dát 2 kilča a... Podpořit fajné kluky a děvčata?
1: Ano.
0: No tak máš vstup zdarma, ale pokud ne, no tak ne vlastně.
1: Tak ne, tak zaplatíš ty 2 kilča.
0: No ale co to je za informace, ale o tom až později, že? My se asi možná potom budeme bavit.
1: Je to tak, jako... ale chtěli se to vystřelit, protože
0: jo,
1: je, to fakt,
0: to vystřelit.
1: Je to fakt jako čerstvá novinka, ještě teplá tady spod klávesnice. Ale hele, člověče, pojem wake up parties. Přichází to něco? Ono to dost frčí.
0: Vůbec ne, kamaráde.
1: A ono ze západní Evropy to pomalu, ale jistě míří k nám, no. To prostě ráno, nebo dopoledne si skočíš na snídu, nebo na brunch.
0: Aha.
1: A u toho už ti prostě DJ jenom serviruje...
0: jako prostě, laduje ti to tam na desce, jo?
1: Už prostě. Ti to tam laduje, ty si prostě posnídáš si, dáš si kafičko, u toho si zavajbuješ a jdeš prostě do práce. Jako úplně, úplně opačný vlastně jako režim. Co si to myslíš? Kdyby se ti to líbilo třeba? Kdyby jsi ráno si šel zavajbovat a pak bys prostě šel sedět do kanclu?
0: Vzhledem k tomu, že někdy se stane, že ráno furt ještě vajbím a pak až teprve jdu domů, tak si to absolutně nedokážu představit. Ale ten koncept je skvělý, jako jo, jenom si fakt opravdu jako... nejsem si jist, jestli je to úplně dotažené, jestli se kde jsi to říkal, kde to je, v Německu nebo kde?
1: Ne, no, ze západní Evropy.
0: No, západní Evropa, jako, no. Jestli se to tam jako úplně chytlo, jo? Jo?
1: Já
0: ale jakože...
1: Nevím, jako viděl jsem nějaké fotky, videa a jsem až jako mile překvapen.
0: Jo, jo,
1: je,
0: jo.
1: Mentálně to tam vnímají asi jinak.
0: Ale třeba prostě jsou tam úplně převraceni, jako těžko říct, že?
1: Jako je to jako... možné.
0: Je to možné. Každopádně je to v skutku zajímavá zpráva, děkujeme za ní.
1: No, já si myslím.
0: Dobře, jdeme dál. Na Beats for Love jsme v březnu oznámili poslední část line-upu na D&B Forge.
1: Yes.
0: Přijede dospělý drum and bass. Ano, dospělý, dámy a pánové. Věřte tomu nebo ne?
1: Přesně, věřte, nevěřte.
0: No my pod plecí prostě nebudeme pouštět jenom mainstream, že jo? Prostě to bychom nebyli my.
1: Ne.
0: Protože my budeme pouštět třeba jména jako je Brian G, Command Strange nebo Joe Ford, ale také jsme ohlásili... Break!
1: Ano, dorazí Break.
0: Takže jsme ohlasili Breaka.
1: Je to tak.
0: Co na to říkáš?
1: Já jsem úplně nadšený.
0: Já taktež. Ale jako, co na to říkáš, když jsi to vlastně skládal ty? Jako
1: jak,
0: vlastně...
1: jak se lidově říká, jsem úplně načata.
0: Jo, jo, já bych to lépe neřekl. A jo. Tak a pojďme rovnou dál asi,
1: a
0: ne?
1: U Beats for Love ještě zůstaneme, protože zase nám, jako věřte, nevěřte, teď by se chodila ta znělka z toho nejmenovaného pořadu.
0: Pojďme
1: ale,
0: dál radši.
1: Ale my vám do Frýdku místku dovezeme jedno velké jméno. A nebude to do stouru, jo? Pozor. Přichází to. Ale Hybrid Minds a ještě k tomu zadarmo.
0: No tak to snad ne.
1: Ano.
0: Zopakuj
1: to je neuvěřitelné, Horste. Hybrid Minds zcela zdarma.
0: Ty brďo.
1: Masakr, co?
0: Ale kde to vlastně bude?
1: No, my s naší novou akcí Beats for Love Experience, aneb zažij Beats for Love ještě před létem, to dovezeme do Frýdku místku, do komunitního centra Nova Osmička, které teď právě vzniká. Bude to 20. června, sobota, takže si to zapište do kalendáře. No a kromě této velké akce vás samozřejmě budou čekat i další, které ještě nemůžeme prozradit, ale pracujeme
0: budou,
1: na tom.
0: Budou.
1: My vám je brzo oznámíme a kromě i těchto velkých, jako, těchto velkých jmen se můžete v areálu těšit i na denní aktivity, sportovní aktivity od jogy po komunitní běh. Bude tam letní kino, bude tam toho opravdu spoustu.
0: To zní jako slušná taškařice.
1: Přesně tak. A člověče, tady si dokážu možná do budoucna představit ty wake-up parties.
0: Aha.
1: Tady to totiž si volá vyloženě o to, že tam budeme nějakou
0: Halo.
1: Kavárničku. Halo.
0: Halo.
1: Takže
0: vstáváme.
1: Já si myslím, že tohle by mohlo být ono. No a No a vlastně poslední novinkou z hudebního světa je...
0: že si trošičku přihřeješ polivčičku,
1: že si tady trošku přihřeju polivčičku, fanfáru poprosím. No hele, já jsem vydal set, který má celkem úspěch a z toho mám velkou radost, tak jsem se o to s vámi chtěl podělit.
0: Ty jsi tak někdy něco vydal, jo?
1: Já jsem... Kromě nějaké starší hudby jsem konečně vydal i svůj solo set po těch dvou, nevím kolika letech, co hraju.
0: Jo, je to super.
1: A já jsem vlastně loni v prosinci, jsem si poprvé zahrál v Krakově, bylo to úžasné. Byl jsem v prostoru, se jmenuje Hype Park, je to taková obrovská hala. A bylo to, no prostě bylo to skvělé, já si myslím, že mý přátelé z Polska Emergency Photos, tedy moc děkuju, že se jim podařilo vlastně přenést tu atmosféru do toho setu, do toho videa, takže mrkněte ke mně na můj YouTube kanál, Fantech Official. No, kdo neslyšel, budu rád za poslech a nějaký ten feedback.
0: No dobré, to by stačilo, jo?
1: Já jsem chtěl jenom říct, že doplním ještě ten tracklist, který slibuju, že už tam tak týden doplním, jo? Takže...
0: Tvůj čas právě vypršel, jo? Takže,
1: děkuji za kvalitní utnutí.
0: Dobře. No nic, my pokračujeme tedy dál s novinkami. Tahle jakoby není úplně novinka.
1: Ta
0: ale
1: bude, ta
0: můžeš,
1: bude za
0: říct si prosím jenom na
1: ta bude za chvíli. Hele, právě nám hraje Chris Castro a Sub Pressure. A no tak si to pojďme dojet a my budeme pokračovat dál. Vy posloucháte Fatal Terror Show dnes s Fantekem
0: a Drobnotabejzem.
1: Yeah,
0: let's go.

0: Novinky. Po debutu pod jménem Idle Means na albu 5 Years of Transparent Audio s trackem Splitter je čas pořádně představit nový alias od Minor Forms and Royce.
1: Ne, ne.
0: Je to tak.
1: Hustý.
0: Je to tak, to jsi nečekal, co?
1: Ne, ne.
0: Spojení sil a hudebního vkusu se duo zaměřuje na hlubší, minimalističtější
1: yes.
0: A taky trošičku i soulful stránku drum and bassu, což je jasně slyšet na jejich novém singlu Dial You. No tak pojďme na to, nebudu dále zdržovat, tohle je Idle Means Dial You.

0: novinky.
1: Tak, milovníci Hospital Records z Bystřete.
2: Tady jsou jsem, tady jsem.
1: Ahoj, ahoj. Tebe neznám ještě.
2: Čau.
1: Solák Makoto, Hugh Hardy a Azotix. Tohle je silná kombinace umělců na jednom tracku. Ten nese název Love Sick a jak už jsem zmínil, vyšel na legendárním labelu Hospital Records, který by the way hostíme letos na Beats for Love. Záruka kvality, co víc k tomu dodat. Já miluju tady tyhle ty věci. Přijeme, že Makoto dělá dost podobné věci jako DJ Marky. Mm-hmm. No nebudu to dál zdržovat. Tohle

Novinky. Novinkou číslo 7 je track z nového Cadence EP od bristolského producenta jménem Amos. Najdeme tam 4 tracky, včetně jednoho, řekl bych až trošku soulful, z Lizzo Grace na featu. No a my si teďka pustíme úvodní track s názvem Ghost Signal. Tak jdeme na to.

0: to neřekl.
1: Možná jo.
2: No jo, mě to hrozně baví, jako ten track v podstatě začal tak jako úplně jinak, by si člověk řekl, a přitom se to dostalo do tady toho příjemného rytmu.
1: Jo, Amos prostě umí.
2: Umí?
1: Tak jest.
2: A kdo umí? Je naše poslední novinka, teda producent z té poslední novinky. Tu novinku nám přináší label Dispatch Recordings, kde vyšlo paradní EP, na kterém se zjevil remix na track Seasoned od producenta Objective.
1: To mám rád. To mám moc rád.
2: Já
1: vlastně,
2: jsem...
1: Spoustukrát to tady
2: já jsem věděl, že ti zase zavrnkám na strunu. No každopádně tenhle track si napaškal, vzal producent Crystal Clear, no je to naprostá temnota, tak tady to máte. Objective Seasoned Crystal Clear Remix. Jdem na...

0: My se pomaličku, ale jistě přesouváme do druhé hodinky naší Fatal Terror Show na Fresh Radio dnes s Fantekem a...
1: Drobnetabejzem, to jsem já mimochodem.
0: Jo, ahoj.
1: Jo, čau.
0: Čau, čau.
1: Hele, to byl dobrý track teďka ten poslední.
0: Jo?
1: Crystal Clear, jako už i minule, v našem 17. díle, jsme ho tady jednou měli.
0: Ano.
1: Výborná věc.
0: Je to krystalicky výborná. Čistá, doslova. Mm-hmm. Fakt, krásná produkce.
1: Jo, jo, opravdu. Takový prostě Bristol sound. Nevím úplně, jestli Crystal Clear je zrovna z Bristolu, ale ten sound mi hrozně připomíná prostě takovou tu UK undergroundovou, až trošku junglist jako scénu, víš?
0: Kecal bych ti, ale nevím, člověče.
1: Je to moc dobrý, je to moc dobrý, no.
0: Je to moc dobrý, ale co je moc dobrý a co víme, je, že my bychom vás chtěli pozvat.
1: No to je hrozně dobrý teda, no.
0: My bychom vás chtěli pozvat tento pátek do Fabriku.
1: Je to tady, sen se stal skutečností.
0: Jo, takže...
1: Fatal Terror Show live.
0: Jo.
1: Show.
0: Live show. Live 360.
1: 360 ve Fabriku.
0: Ano, ve Fabriku, v Ostravě, v domečku.
1: Tento pátek, 10.4.2026.
0: Přesně tak, pěkně od 9 až do rána vás čeká brutální kolorototoč.
1: Hochu, tam je takový jízdní řád.
0: Až uvidíte zase ten timetable, co jsme vymysleli, to je taková rotačka,
1: Lidé věděli, o co jde. My tam úplně jako nehrajeme hoďku, my tam hrajeme co 20 minut, takže od 9 do té 5 hodiny očekávejte úplnou brutální smršť veškerého Fatal Terroru, všemi různými žánry.
0: Přesně tak.
1: Styly drum and bassu. Přesně. No bude to bohaté a obohacující.
0: Bude to pěkně, pěkně, jak se tomu říká, gradovat.
1: Ty to tady děláš s těma rukama, jak...
0: Tady prožívám prostě trošku, ale ano, bude to gradovat, protože za mixem se ukáže No Money.
1: Samotný velmistr Mr. No Money. Ano.
0: Madface.
1: Je to tak?
0: Moje maličkost.
1: Moje maličkost.
0: Tvoje maličkost.
1: Takže Fantek a Drop Database,
0: přesně,
1: ano.
0: Přesně tak.
1: A taktéž naše jedna z těch...
0: Z těch dám.
1: Nechci říkat dám, ano, to samozřejmě, dám, ale...
0: Chtěl jsem říct, že ještě Femfik, že jako jedna z těch dám a Ne, bude tam s náma Abelin, která vám přinese, no, tradičně neuronářez, takže vás bude z toho palet dupa a nedojdete domů.
1: Neurosypec, pořádný.
0: A samozřejmě Femfing.
1: Až ti pec.
0: Je to tak. Dneska nám to tady šprimuje.
1: Je to šílenost.
0: Takže ještě jednou Fatal Terror Show, tento pátek 10. dubna ve Fabriku. No Money, Madface, Fantek, Femfing, Drop the Bass a Berlin.
1: Ano.
0: Rotačka co 20 minut, bude to fakt našlapané. Přijďte.
1: Nabíhej na stránky Fabriku, tam se zaregistruj.
0: Nebo je pozor, to tak, odkaz, je, jo, tady vás navedu a čí správně, protože...
1: protože něco, já jsem zase úplně jinde.
0: Mám něco na rameni, dobré. Na našem facebookovém eventu najdete odkaz na Google formulář, kdo se zaregistruje do zítřejší půlnoci, pozor, to je důležité, do zítřejší půlnoci, tak jde zadarmo. Kdo to nestihne, hele, to vstupné není zase úplně nějak jako... Co si budem? Přijďte, podpořte, my budeme moc rádi, my vám zahrajeme to nejlepší, co umíme.
1: A hlavně budete blízko nás, protože jak jsem už jednou řekl a ty taktéž, bude to 360, takže můžete se klidně koukat.
0: Jo.
1: Prostě Fantikovi pod ruce, co tam, ano, dělá, jaké tam má tracky stáhnuté.
0: Můžete Máru plácat po zadku, pít s Femfou, jo, jako je tam to hodně, co ten večer nabídne.
1: Přesně,
0: takže...
1: tak, tak přijďte, bude sranda.
0: Jo, přijďte si to s námi užít.
1: Tak jo, tohle byla pozvánka na pateční mejdan.
0: A my se jdeme pomaličku, ale jistě chystat. Jdu oprašit ty desky.
1: Jo.
0: A... Musíme se do toho za chvíli. Vy posloucháte Fatal Terror Show, zůstaňte s námi. My si do druhé hodinky dáme historický setík?
1: Ano.
0: Historickou hodinku.
1: Historický vinylový setík, ano.
0: Já jsem teď rozuměl historicky, já doufám,
1: že to taková hysterie nebude, že?
0: Taková hysterie nebude. A jo, jdeme chystat a vám právě teď hraje Crystal Clear a track Temper.
1: Krásný večer.

0: My jsme ready.
1: A vy?
0: No, jo, kdyby nám to někdo odpověděl, to by byla sranda, že? My jsme ready, my jsme oprášili nějaké ty fajné staré kousky. A my vám je pustíme.
1: Co vy na to?
0: A teďka, kdyby zase někdo odpověděl, tak by to bylo mnohem hezčí. No my věříme, že nás posloucháte, tohle je Fatal Terror Show a my se pomalu přesouváme na náš DJ setík, tak si ho všichni s námi užijte. Příjemnou zábavičku. DJ set.
2: Fatal Terror.

0: No, tak dneska je to temný.
1: Je to velice zajímavá selekcia, bych řekl.
0: Je to, ano, ano. Cestujeme takovým jako průřezem lety 2005 až 2010 a myslím, že tam bylo i něco hodně zpátky.
1: No, mně se hlavně líbí, jak ta prvotní hodinka byla jako fakt nášlech, prostě tak, jo? Jak to máme rádi.
0: Jo, jo.
1: Prostě aktuální věci, ten sound, prostě všechno a najednou boom, jak kdyby si přišel prostě úplně v čase někde s trojem. A najednou jsi prostě jako...
0: Je šílené, jak se ta doba posunula, sound design a všechno, jakože fakt mazec.
1: Je to skvělé. A hlavně dneska tady hrajeme věci na vinilu, které třeba jako Kelix, se kterou jsme dneska novinkou jsme začínali vlastně. Kelix NTV ještě teďka, že jo, tenkrát.
0: Jo.
1: A už tenkrát prostě, jaký měli nápady, jaký měli zvuky.
0: Jo.
1: Je to
0: nadčasový producenti, opravdu. No, my si ještě pár desek dáme.
1: Ano.
0: Ale blížíme se do finále.
1: Ano, je tomu tak. Je 8:45, říkám to správně?
0: Říkáš to správně.
1: No a to znamená, že máme posledních tak těch 15 minutek. Minutek
0: přesně
1: max.
0: Tak si to pojďme ještě užít.
1: Jdeme
0: se
1: na to.
0: Ozvem. Fatal Terror.

0: A je to tak, jdeme, jak se říká.
1: Domov.
0: Domov. Je to tak a já bych jako řekl, že to bylo dneska velice příjemné. Mm-hmm. A já děkuju, že jste to tady s náma takhle dlouho, řekněme, vydrželi.
1: Tak někdo nemá na výběr, že třeba? Někdo prostě hold sedí v tom autě, nemá jinou frekvenční stanici, takže si musí poslouchat jenom tohle.
0: Jo, jo, já
1: si... Někdo to třeba dělá, protože ho to baví. Ano. To máme samozřejmě radost. Ano. I takový se najdou.
0: To jsou ti nejlepší.
1: Tak. Samozřejmě dneska to bylo trošičku jiné, hlavně ta druhá hodinka, protože ten vinyl samozřejmě, kdo ví, nespěchá se. Opravdu se nespěchá.
0: Je to
1: takový čulíček, že...
0: Hele, přiznám se, taky jsem to dlouho neměl v ruce, no. Ale myslím, že jako dobrý, no. Já myslím, že selekce taková, no, bylo to temnější, přiznám se, že mi to dneska sklouzlo trošku. Ke konci to bylo až možná k zamyšlení, čověče.
1: Jo.
0: Ale už nám to tady bublá ve sluchátkách to, co my máme rádi. No, je to tak, my jsme ve finále, myslím, že jsme si dneska řekli všechno.
1: Vidíme se v pátek.
0: Co mělo padnout? Ano, vidíme se v pátek na naší Fatal Terror 360-kové show. Tady v domečku ve Fabriku v Ostravě, všichni jste srdečně zváni, info znáte.

0: Sledujte nás na našem Instagramu Fatal Terror Show, budeme moc rádi a příště.
1: A příště zase na viděnou.
0: Příště na viděnou.
1: Spíše naslyšenou.
0: Naslyšenou. Příště naslyšenou.
1: Ty už se schytl, že? Ty už se schytl.
0: Příště naslyšenou a samozřejmě, kdo tady bude příště, já vůbec nevím, protože v tom byl teď takový guláš.
1: Guláš s pětima takzvaně.
0: Ale po nás byli vždycky
1: ženy. Možná tomu tak bude i nadále. A pokud ne, omlouváme se. Ty prdě, ten si tak nabíhá. Hej,
0: chudák. Ondro, promiň. Já věřím, že se na mě v pátek nebudeš zlobit. V pátek ve fabriku, kde máte všichni přijít.
1: Tak se nám opatrujte krásně. Nám tu bylo hezky. Doufám, že vám taky. S námi?
0: Ano. Je tu třeba s tebou bylo hezky.
1: Mě s tebou vždycky hezky.
0: Mně taky. Takže mějte se hezky.
1: Teď jsem si naběh.
0: Tak. A skladejte básně.
1: Jo, tak to se hrozně rýmovalo. Jo. Já jsi teda chtěl hodit nějaký rým.
0: My jsme Fatal Terror Show, já jsem Fantek,
1: já jsem Drop Database
0: a
1: hezký večer.
0: Yes.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
1: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
2: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
5: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory, nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
6: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
8: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
10: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
11: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
12: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Siphon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day. Já jsem fentanyl míchaný z DMT. Rozený vrah a PIMP. Po městě 200 AMG. Respekt je vždycky jen

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
2: 7:30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
2: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
6: Brain Market CZ. Myslíme zdravě. Brain Market.

Mám fucking PDF, single action flow, ty jsi tadač fucking Bůh, víš, že nikdy nechci střílet, ti seš truth fucking. Lament z mých úst šlehá jako tvoje hole, fucking blue blood in my veins, king.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Cannabis plní můj joint, snažím se vypnout hlavu. Teď žádný studio, jdu z baru do baru a z baru do Prahy pak plava. Tak už zabila fakt fresh, chutila jako ananas.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Rocks na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory, nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
3: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.